Tak Sam Rosenthal a jeho deska měsíc stará The Width of Shadows, kterou tady také nosím už delší dobu. Každopádně skladba The Visitor. Třeba ještě někdy také uslyšíme v seanci, ale teď už míříme za kompilacemi a tohle je ta od značky Synbus Berlína pro Einarstry Orchestra. Vzniklo album remixu desky Chair Scuro, která vyšla už hodně dávno. A to kompilace Chair Scuro Variations, které už posloucháme skladbu We Were The Core Seats Solander Version.

tolik Einar Stray Orchestra, deska Čera Skuro, tentokrát Versions, a vy tam najdete celkově 7 právě skladb z té debutové, z té vlastně původní desky, která vyšla, myslím, že v roce 2011 dokonce. Jedna z prvních, co jsme tady od tohohle norského hudebníka hráli, a tentokrát remixují zde třeba kolegyně ze Staje Sinbus Majuko, dále projekt třeba Von August, Anne Bjerkan, či také Buster Sledge. No ale další ještě tady mám pak album remixu, a to je od projektu Kiasmos, které také vyšlo tenhle pátek, a to na značce Erase Tapes. Tentokrát si Kiasmos na tuhletu remixovou desku pro své druhé album Římská 2 vybrali vlastně jenom 3 umělce: Alex Somerse, Kjartan Holm a Singfunk, a Rešiku Nayar a Ninu Keith, kteří tady mají asi nejvíc remixů, myslím, že 5 celkově z těch 11, a po té singlovce s názvem Laced, z které nabízíme ukázku skladby Dazed od Kiasmos a Rešika Nayar a Nina Keith, který můžete znát hlavně co by americké duo Disney Blood.

Tak tolik Kiasmos a jejich deska římská 2 Reworked, která zněla v ukázce skladby jejich Dazed. Tentokrát čeká na jar ani na Keith Rework. Jak jsem řekl, vy tam jdete tři pouze umělce, který remixovali a vlastně tohleto dvojice Richard na jar a ani na Keith, který mají po pěti remixech, jinak jako ostatní, třeba Alex Summer po třech či Sing Funk po třech. Tak, tolik dnešní novinky, kterých také bylo požehnaně a dnes jsme věnovali více času i album. Každopádně teď už míříme za pořadem intro dnes s Pop Mese festivalem, který proběhl teďka o víkendu.

příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň dnes při pořadu intro, který dnes věnujeme ohlednutí reportem za festivalem Popmese. Tím šestým ročníkem, který proběhl od čtvrtka 6. do soboty 8. srpna v Brně, opět na velodromu, už po třetí. Každopádně určitě opět musím říct pro mě svátek zajímavé muziky, která mi asi nejbližší z těch festivalů, které jsem dříve navštěvoval, ať to byly třeba Klasov Ostrava či Pohoda vlastně, která sice určitě stále drží také svůj standard, ale už jsem to nedal na té ploše. Tady přeci jenom je to festival, který je ve městě, takže vám asi umožní takový větší pohodlí v vozovkách. Také možnost se schovat, když prší, protože tam jsou velké tribuny, tam se dá schovat. Každopádně vše je takové poblízku, žádné chození kilometrové. A my jsme na úvod si hráli vlastně tuhle tu kapelu jménem Boko Jut, kterou založil vlastně frontman Paul Adamach, švédský umělec, který ho objevili vlastně, myslím, že také Viagra Boys měli, myslím, že jako předskokany. A velmi zajímavá taková fúze alternativního rocku, popu, hip-hopu, možná afrověcí, afrovivu. Jediné album, které vlastně projekt Boko Jut vydal, byl holandské album Gustona, právě značce Hubdiga z tohle švédském vydavatelství, které mám pocit, mám prostě někdo, možná také z Viagra Boys, nejsem si jist. My jsme poslouchali ukázku Demolition Man, pod námi ještě skoro In the Dark, jenom na podklad. Každopádně ten den čtvrteční samozřejmě otvírali už brány se v 16.30, kdy hrál Rafael Kosmos na té Brno stage, open air, takové víceméně DJské stage. A na těch dvou hlavních stagech Velodrom a Favorit se objevili také třeba Ida The Young, výborná tato domácí parta, či Past, kteří stále jdou nahoru, které jsem bohužel nestihl, ale pak hráli právě na Favorit stage Boko Jut, který jste slyšeli, no a hned po nich na té hlavní Velodrom stage kapela Anštice, ten No Mountain, ten tahák, kvůli kterému se vlastně trošku festival také posunul o těch 14 dní, což trošku způsobilo problémy nejenom kvůli návštěvnosti, ale i možná technický, protože probíhalo několik akcí právě v Brně ten víkend samý. No ale důležité je říct, že Anštice, ten No Mountain určitě jsem měl možnost vidět za poslední pár let, no, 4 roky, několikrát, po třetí vlastně jsem je viděl teďka tady na Velodromu a musím říct, pro mě asi nejslabší vystoupení, protože z té sestavy zmizlely už takový Unruh a tyhle ty původní zakladatelé, tyhle ty industriální legendy z Berlína. A celý ten koncert na mě působil trošku, jako kdyby Blixa se dal spíš, si vzal kapelu Becíc a chtěl by dělat Nika Cavea, aspoň tak mi to přišlo, že to nemělo prostě ty správné koule, jako dřív, možná také už se asi Blixa Bardo necítí třeba zdravotně, tak naplno je mu přes 70 let, každopádně mají novou baskytaristku, která tam dobře ovládla. Tohle už je ukázka Ten Grand Goalie, Anštice, to nebo ten, kteří určitě potěšili fanoušky, kteří je třeba vůbec neviděli nikdy ještě v Brně.

to byla už ukázka tentokrát domácího producenta Hrtl, nebo je Leoš Hrtl, který zněl v ukázce Good Good, tohle singlu, který také znáte z vysílání Rádia 1 a hlavně ho najdete na jeho loňské desce, kterou vydal na sklonku roku minulého pod názvem Modulaire Therapeut. Jinak jeho vystoupení jsem měl možnost vidět opět jako po roce zase

Ben UFO v roli DJ, tenhle ten slavný také právě britský DJ, který umí pobavit svými sety, který můžou mít klidně od 2 až do 8 hodin. No ale my si dáme už tu živý projekt Weevil, kteří se objevili na té favorite stage, druhém stage právě k večeru po 22. hodině a musím říct, že z těch 3 vystoupení, které jsem měl možnost vidět u show Evil, bylo tohleto asi nejnašlapanější, možná i díky té poslední desce Chromophobia, kterou také vydali loni, a tady je už ukázka z desky Movement Weevil. A vy posloucháte intro dneska s festivalem Popmese a 6. ročníkem, který skončil právě včera. No respektive, jo, je to tak už včera.

Posloucháte intro dnes s festivalem Popmese a ohlednutím za tímhletím šestým ročníkem, který proběhl tenhle víkend opět na velodromu v Brně. A tohle byla skvělá Anna von Hauswolf, kterou jste měli možnost vidět také zde v Praze. Vlastně snad dokonce na skonku loňského roku to bylo, myslím, že v Spirále. Já si ji pamatuju, ale před těma zhruba 10 lety, kdy hrála také v Paláci Akropolis, tenkrát ještě mladíčka, od té doby musím říct, dělala velký posun dopředu a v tom zvuku musím říct, že na von Hauswolf nabídla místama takovou energii, až mi to přišlo, jako kdyby hráli Swans. Každopádně její skladba Stardust z výborné také loňské desky Iconoclast, která vyšla na skonku roku, která nabízí takový temnější, takový rockovější zvuk oproti těm jejím více varhaním deskám, když to řeknu. Každopádně my si dáme ještě jednu ukázku toho protipolu, té energie, kdy Anna von Hauswolf velmi chytře kombinovala takový ty prvky právě ambientně, takové poklidné meditační muziky a hrála na takovou moc pěknou, takovou světelnou flétnu. Jednu dobu každopádně teď už skladba The Mouth z její desky Iconoclast. A na von Hauswolf určitě jeden z vrcholů festivalu Popmese, rozhodně toho prvního dne, čtvrtka.

Tak tolik ukázka z tvorby francouzského producenta právě Davida Letitie aka Kending Ray, tohohle producenta na poli elektroniky vůbec dříve takové hodně experimentálního soundu, který vydával na značce Raster Noton ještě. Jsme si představili tady už více než 10 let zpátky v pořadu intro, ale on tu slávu, dá se říci, a popularitu získal až hlavně díky filmu Sirat v loňském roce, kdy samozřejmě ho to vyšvihlo mezi zásadní producenty, který pak hráli po celém světě. A tohle byla ukázka jeho vlastně EPčka Superfluid, ta titulní nahrávka z téhleté jeho, musím říct, vydařeného počinu, který vydal na sklonku loňského roku, myslím, že ještě tenkrát na značce Ara své vlastní, nebo to bylo v březnu tak loňského roku, takže už více než rok. Každopádně vy posloucháte profilový pořad intro. Kending Ray se uzavřel ten čtvrteční večer, první večer festivalu Popmese na té zadní stage Bloom, která byla tentokrát oproti tomu loňsku zmenšená, byla udělána do takové klubovější, menší podoby. Na jednu stranu to přispělo k atmosféře, na druhou stranu to zase bylo takové až příliš nudlovité, prostor úzkej, takže zase si myslím, že přeci jenom lepší, když ty lidi mají většího prostoru, než že koukají na něco z dálky. Takže bych to příští rok možná asi viděl radši opět v nějaké té větším prostoru, než byl ten zmenšená část toho velké haly, která nakonec se dostala název Bloom Stage. Každopádně určitě Kending Ray nesklamal a zahrál prostě pěkný techno s různými elektrojí vlivy, takže určitě tam měl, dá se říct, plno. Každopádně my už jsme u tohohle druhého dne, pátečního dne, který proběhl na velodromu v Brně, a tam už od 17.30 se otevřely stage jako velodrom, kde zahrali Island Mint domácí, dále také na Brno stage Ban Jarnet, později naše kolegyně Nichols PSJ, ale na té favorit stage také kapela The Prostitutes, kterou jsem bohužel v kousíček nestihl, ale byly fajn, určitě moc vydařená parta s frontmanem naším známým z Británie, ale viděl jsem kapelu Jedu Hard, tuhletu bristolskou, hlavně dvojici Alexander Hedford a Diva Sachi Jeffrey, o kterých jsme si tady ostatně dělali taky profilový pořad intro, myslím, že snad bylo to snad už 3 roky zpátky. My si dáme ukázku této hitovky You, která odezněla na samém konci také jejich vystoupení, které nabídlo takový pěkný zvuk. Ostatně vy jste ho mohli posoudit z Praze už loni na podzim na vyprodaném koncertu v Café v lese tady zde v Praze. Teď už ale právě skladba od Jedu Hard You, která myslím, že patří mezi ty velké hitovky z jejich posledního alba s názvem Post Heaven z loňského roku. Tady jsou Jedu Hard. A vy posloucháte pořád intro. Playlist také včetně info najdete na stránce rádia na podpoře Remintro. Jedu Hard a skladba You.

Metalová ukázka už domácího projektu Bratři, když tentokrát spolupráce s Roman Rivers, kapela Closer, která zněla také naživo v setu téhleté pražské sourozenecké dvojice Bratří Veselých právě na Popmesa. Myslím, že to bylo výborné také vystoupení, které v Brně opozvlášť, které to má rádo pěkně na tvrdo, tak kluci přitvrdili obzvlášť tuto třeba z klubu Closer, ale s takovým opravdu techno už výloženě remixu. Jinak určitě vydařený živý set téhleté naší asi v současnosti nejvíc vytížené elektronické dvojice, která míří často i do zahranice všedních dnů naší republiky. No ale musím říct, že tím zásadním, kdo mě z té domácí scény tam oslovil, byli Om Square, i když samozřejmě ten týžden hráli třeba také skvělý Dukla, který určitě stále patří k tahákům pro ty mladší a sympatický opravdu takový jejich indie pop opět zněl na favorite stage už ještě v těch podvečeru, večeru po 20. hodině. Ale Om Square opravdu nadchli, já jsem vlastně viděl spíš tu druhou část jejich vystoupení, kde hráli i nové věci už a měli skvělou, musím říct, přitom velmi jednoduchou, ale velmi poutavou stage, nebo design stage. A prostě tohleto duo, které slaví 30 let už od svého vzniku, prostě nesklamalo. Takže my si dáme od Om Square tuhletu novinku Hidden in the Rhythm. Om Square, Jan Čechtický a Charlotte Fairman. Tyhle nové věci Hidden in the Rhythm.

Obong Jajar, tenhle ten projekt z Londýna, ale nigerijského původem hudebníka Steven Umoha, který už v útlém věku se přestěhoval do Londýna a vytváří vlastně už dlouhá léta unikátní mix stylu jako afrobeat, indie, elektronika, vůbec rock, možná i rap, alternativní hip-hop. Každopádně jeho vystoupení bylo strhující, opravdu je to alfa samec, jak jsem říkal, a který upoutal pozornost nejenom dívek. Každopádně skvělá věc Not in Surrender z téhleté vlastně zatím stále poslední loňské desky Paradise Now. Každopádně ten projekt vlastně během chviličky také byl pak vystřídán dalším velmi zajímavým počinem ze Spojených států, tohleté tria z New Yorku, který si říká Nation of Language, a jinak moc sympatická věc, která, no, musím říct, naživo mě nějak víc vzala než na těch deskách, kdy to je takové přeci jenom hodně 80s a myslím, že z charisma toho zpěváka mě opravdu dostalo na svém kontě. Kapela už má celkově, myslím, že 4 desky. Ta poslední právě šla loni na značce Sapo pod názvem Dance Called Memory a Notion of Language, pro mě určitě sympatický synthy pop, který místama připomněl třeba i dobré doby New Order. Takže tohle už je ukázka Inept Apollo z jejich loňské desky Dance Called Memory, Nation of Language. Rozhodně jeden z také vrcholů toho druhého dne.

Posloucháte stále profilový pořad intro dnes o festivalu Popme se, tomhletom šestém ročníku, který skončil včera v noci. Každopádně my jsme u toho druhého dne a po Notion of Language jsme si zahráli tuhletu hudebnici OK Lou, nebo je psáno Oklu, je hudebnice, která vlastně se už objevila, myslím, že i na festivalu Lunch Meet zde v Praze, tato francouzská taková liquid popová pro mě hvězda vlastně jménem Marilu Mayenel se už objevila se svou druhou deskou také loni Choking Avze, které jste poslouchali tuto krásnou singlovku Obvious, no a musím říct její vystoupení bylo opravdu kouzelné, obzvlášť na začátku, kdy byla ještě zahlená v takové svoji kápě a poté to všechno rozbalila a dokonce se neostýchala i jít mezi lidi do toho vysunutého prostoru, který tentokrát byl na té hlavní stage mezi lidi, a myslím, že skvělý zážitek, i když ke konci už to na mě bylo přeci jenom trošičku hodně mainstreamové, protože velmi často používá ty své vokodéry, které bych možná ubral, ale musím říct, skvělou práci asi udělali producenti tohohle alba, který s ní i vystupovali naživo, a opravdu zvukově to bylo lahoda. My si z desky Choke Enough dáme ještě jednu ukázku Plague Dog s krátkou a pokračujeme dál, míříme už za tím třetím dnem, jenom doplním, že ten druhý ještě uzavřel na té Plume stage, která vždycky byla do noci, bulharský producent King, který to tam pěkně rozhýbal opět. Jinak jste objevili zde třeba Cheryl Fulcrum, také, ale už jsem nestihl.

Jo. Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

v té době také hrál třeba Kletis na Brno Stage a už bylo po také odevíráku kapely Good Times Only, tato té hip-hop, pop partičce. No ale ten poslední den samozřejmě byl určitě skvělý. Kromě Mutantů také Richard Miller. Osobně nejsem nějaký fanda jeho muziky, maximálně spíš Banketu ještě v těch období 80. let. V 90. už ty jeho cajdáčky asi už šly mimo mě, ale určitě persona jednoznačná, která tam nadchla publikum a myslím, že i mě nakonec se zvedla, když hráli po schodoch. No a na mě je už Logic 1000, ta producentka také původně z Austrálie, mám pocit, která už je v Londýně a která vydala také, myslím, že to bylo loni, právě DJ Kicks, z něhož si hrajeme tuto její věc Fused. Její vystoupení bylo bohužel DJ set, které bylo po poznání teda našláplejší než tato věc, ale trošku jsem cítil, že ty mixy úplně nemá zvládnutý a trošičku to vždycky padlo na zem. Ale jinak musím říct, měla tracky vybraný velmi solidně, pěkný to šlapalo, takže určitě palec nahoru. A vlastně ještě před ní hráli skvělí brňáci mladí Rozkvět a Harsh Mellow, tak, kteří opravdu byli skvělí. To je pro mě velký talenti, kteří hráli opravdu takový pěkný, nalomený, deepovej, techy sound. Každopádně ještě ani možná uslyšíme Rozkvět a Harsh Mellow, tohle ještě Logic 1000.

0: with the world.
1: Tak to byl Fat Dog, tato partička právě z Londýna na pomezí právě různých stylů, ale elektro, možná punku. Na svém kontě mají desku Woof, na značce Domino, odkud jste mohli nějaký ten singlík slyšet. Tohle bylo s okolností po albový single Peace Song a ty Fat Dog vystoupili právě na té hlavní stage velodromu ten poslední den a mě osobně to úplně nevzalo, ale věřím, že třeba kolegu Jerryho Žáka hodně i tak vlastně, co jsem se ptal, tak se to prostě hodně líbilo a myslím, že určitě zajímavá parta z Británie, která ostatně chystá také teďka vydat své nové album, které vyjde na podzim, to pod názvem Cancel Me, I'm Tired, ze kterého asi zněly i ty v podstatě hitovky, které už zněly na rádu, jedna Go Fuck Yourself, třeba hit parádě, určitě No Pray to Death. Každopádně posloucháte stále ještě profilový pořad intro dneska s festivalem Popmese, letošním ročníku, který proběhl tento víkend, jak jsem řekl, v Brně na velodromu už po třetí. Předtím to bylo na Lužánkách, ale myslím si, že tohleto místo opravdu sedí, kde máte relativně v dochozu 4 stage, velmi rychle můžete mezi ně přecházet, takže to není jako třeba na Pohodě, kdy musíte ujít několik mílí. Ale teď už se nám zeznívá také Berlin Manson. Já jsem tady chtěl totiž mluvit i o té stage Plume, která byla vzadu, kde po 20. hodině vystoupili mladíčci Hey Jendo a Rainer. Myslím si, že docela naděj našeho takového fúzy hip-hopu a takových dalších hulivů, který znáte i z Velké sedmi, který nedávno vydali, myslím, že svou debutovou desku. No a pak už to o 20 hodin patřilo hodinka projektu Kill Your Rap Idols. Fakult, Dušan Volk, Berlin Manson, Eduv Syn či Temný Rudo. Všichni ti se vystřídali na pódiu a vzpomínali, hráli různý covery a samozřejmě apelovali, jak je zvykem tohle toho slovenského průdu současného, který musím říct, určitě má co dočinění s českou scénou, kde jsou velmi populární a dokázali to samozřejmě i na festivalu Popmese. My si dáme ještě ukázku právě jedné z věcí od Fakult a to bude skladba Zlé s Dušanem Vlkem. Před námi, pod námi hrál Berlin Manson, starší věc, tohle už jsou Fakult a Dušan Vlk Zlé. Tato pecka, kterou udělali spolu v roce 2022.

a to už byly britští Overmono, ta walesská sourozenecká dvojice Overmono, kterou tvoří právě Ed a Tom Russell. Musím říct, předvedla skvělou show, určitě výborný zakončení festivalu, aspoň na té hlavní stage, která proběhla jejich hodinovým setem, kde nabídli průřez svojí tvorbou, a to nejenom ze svých dvou alb, protože vydali desku přesně den předtím, ze které si hrajeme také skladbu Slow Motion, štíka pod náma. Tak mají na svém kontě spoustu EPček a také i výborné debutové album Good Lies, ze kterého jste poslouchali také skladbu Is You. Overmono prostě strhli svou parádní fúzí bassu, breakbeatu, two-stepu hlavně samozřejmě. Říkali jsme takový two-stepový orbital, možná by se hodilo těmhle těm bratrům přirovnání. Myslím, že oproti té desce, kterou jsem právě poslouchal ten den ještě před koncertem, která mě úplně nenadchla, protože je hodně mainstreamová v těch singlech aspoň, který už i naznačili, že nepůjde o něco posun někam dál proti té výbornému debutu Good Lies, tak přesto jejich vystoupení opravdu bylo famózní, skvělé vizuálně i co do propracovanosti, jak míchali tempa a nálady. Prostě Overmono, musím říct, překvapivě opravdu jeden také z vrcholů festivalu celého pop mese. Takže skvělý zakončení. Bohužel nevýhodu měl hudebník Ada Hada Dream, kterého jsme nestihli, ale který jsem zaslech snad poslední skladbu, která byla úplně určitě fajn. Hrál také v té době Samurai Breaks, který viděl kolega Tomáš Navar. No a OK Giorgio, ten italský producent, se nakonec omluvil a místo něho vystoupila. Mám pocit, náhrada z Nového Zélandu, producentka Messi, která nakonec prý zabudovala. To už jsem ale bohužel neviděl, to už jsem byl na cestě zpět. Každopádně plný dojmů z festivalu 6. ročníku festivalu Popmese. No a my si dáme na závěr dnešního povídání v pořadu intro o tomhletom 6. ročníku, který se opět vyvedl skladbu právě z té poslední desky Overmona projektu z Walesu, který pojmenoval své projekt podle, myslím, že části právě městečka, odkud pocházejí z toho Monmouthu, předměstí právě Overmonu. Tohle je skladba Jen Lingo, která už se objevila jako single dříve, Overnight s podtitulem, ale je jedna z také z těch věcí, kterou najdete na novince albové druhé desce Pure Devotion od Overmono. Kompletní playlist odehraných věcí a včetně infa najdete na stránce Radina. No a za chvilku už je tady seance. Dneska s Davidem Cordero a Aiko Takahashi je deskou Night's End. Teď ale už Overmono z jejich nových desky Pure Devotion, pecka Jen Lingo, která odezněla naživo.

Vše příjemný opět ničím nerušený poslech vám přeje za vsileň při pravidelné nedělně pondělní sánci, kterou byste měli možnost mít poslechnout si ze záznamu, pokud najdete na stránku Rádia 1 a pořad seance, tak je tam odkaz na MP3 stream od Radio LV sajty. Každopádně až vždycky od pondělí, myslím, že večera tam bývá ten záznam. No a dnes, jak už jsem předeslal, to bude tentokrát deska ze značky Home Normal, tohle britského vydatelství Jana Hoguda, který tentokrát vzal pod svá křídla tyhle dva talenty na poli ambientní hudby ze Španělska Davida Cordera, také kurátora už nyní také značky Norai, kterou jsme si nedávno představovali, a také japonského hudebníka, klavíristy Aiko Takahashiho, který už má na svém kontě také výborné už releasy. Představili jsme se tady, myslím, že loni se značí Quiet Details, či také label Labs z Francie, a jejich společné album právě Night's End vyšlo teďka před pár týdny koncem minulého měsíce červenci na tomhletom velmi agilním ambientním vydavatelství, který už vydalo teďka vlastně po 14 dnech nové album třeba od producenta Anténe, který jste slyšeli v novinkách. Každopádně David Cordero a Aiko Takahashi zněli v úvodní věci Distant Blue z téhleté jejich albové společné novinky, když si to už oskoušeli. Loni, myslím, že ve dvou krátkých trecích na značce právě Davida Cordera Norai. A myslím, že výsledek je famózní, pokud máte rádi ty ambientní desky. Třeba Brian Eno rozhodně určitě budete potěšeni. My si dnes nabídeme v sánci, kromě téhleté jejich společné desky Night's End, také jejich solová alba, které vydali oba tyto hudebníci, jak David Cordero, tak i Aiko Takahashi. Takže to vás zvu poté k dalším cestě proti proudu času s těmito dvěmi umělci. No a teď ještě se vrátíme na tohleto album Night's End ve dvou ukázkách, protože se to relativně kratší tentokrát skladby. Tohle už je skladba Maravea a poté to bude ještě ukázka Cielo Roto, nebo červený asi oblako, to bylo oblaka nebo nebe. David Cordero a Aiko Takahashi v dnešním pořadu seance. Více už najdete také na stránce Rádia 1, kde už visí playlist odehraných věcí. Já přeju krásný poslech.

0: k dnešní sance, která nabídla tvorbu španělského hudebníka, šéfa značky Norai, Davida Cordero, a také japonského hudebníka, producenta, klavíristy Aiko Takahashi v souvislosti s jejich společným novým albem Night's End, který vyšlo na sklonku minulého měsíce na značce Home Normal. No a my jsme si projeli i jejich solová pak alba, tohle byla už závěrečná také deska And Stillness Came z roku 2022 od Davida Cordero ze značky Polar Sea z tohohle labelu Bradley DeChampa. Každopádně v tuhle chvíli je to také ode mě vše. My se uslyšíme už dnes 19 hodin při velmi příjemném albu projektu Foam and Sand, který vám také nabídnu tu druhou eponymní desku po 19. hodině, no a pak v úterý už také po 15. hodině při mém živém vysílání. Mějte se krásně, přeju krásnou, vůbec ničím nerušenou ještě noc, či také možná už pro někoho dobré ráno, a mějte se fajn, brzy naslyšenou.
1: Tohle vybroušení diamanty. To jsem
2: včera.
3: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo? A z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
4: Ale pozor, milí pane. Nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
3: Tam nechám nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: Radio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fox2.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Reklama na Radio 1.

Krásné pondělí ráno vám ze studia Ráda jedna přeje Josef Hradilek, jsem tu s vámi dnes od 6 do 9 hodin. Před chvíli nám dohrála skladba In a Landscape od producenta Williama Orbita, který před pár dny zemřel a který se proslavil zejména svou spoluprací s řadou velkých hvězd jako Madonou, se kterou spolupracoval na jejím albu Ray of Light. Ale tohle byla jeho solová tvorba.

Tohle už je argentinský saxofonista, hudebník Gal Go a novinka s názvem Crumbs. Gala můžeme znát taky jako dvorního saxofonistu King Krula.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Taky nám dohrála skladba Experiences No. 2 od amerického experimentálního skladatele Johna Cage. A tohle už je novinka od dvojice producentů Sama Gendela a Sama Wilkese z jejich společného alba Unrelated, které vyšlo před pár měsíci spíš teda. Skladba s názvem Loss.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Reklama na Radio 1.

Tak, tohle byl Panda Bear, vlastně jménem Noah Lennox a známý taky jako frontman kapely Animal Collective. Krásná skladba s názvem Tropic of Cancer. A tohle už je australská písničkářka Hannah Stratton, As It Was Before. As It Was Before This, pardon.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, a navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: لن أكون هذه الليلة شاعرا رفيقا كما تتصور.

0: وأعترف لكم بادئ ذي بدء أنني شاعر غير منضبط وغير مريح وغير مؤدب.
1: Byl palestinský producent, který se říká Al Nather, a novinka s názvem Mundabet. A v regionu Levanty zůstaneme. Tohle je arabská zpěvačka z Libanonu, Maha, a skladba s názvem Ala Shat El Nesyan.

0: Tak dozněla nám skladba Alashat Elnesian od libanonské zpěvačky Maha. Vyšlo na labelu Habibi Funk, který se zaměřuje na hudbu z arabského regionu mezi 68 lety. Doporučuji sledovat určitě jejich releasy.
1: Reklama Rádia 1.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Reklama na Radio 1.

0: Anna, dívka s kytarou.
1: Tak, před chvílem dohrála skladba Summer's Day Song, instrumentální verze, a možná pro některý z vás překvapivě je to od Paula McCartneyho. A teď si dáme americkou folkovou bluesovou legendu Elizabeth Cotton a její skladbu s názvem Freight Train, kterou napsala v pouhých 11 letech.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: I'd a terrible broken heart.
1: Právě nám dohrál Glenn Hansard a jeho kapela The Frames, krásná věc s názvem Disappointed z alba For the Birds z roku 2001. Taková vzpomínka na Glenna Hansarda a následuje Sinéad O'Connor, Tiny Grief Song.

byly mladé hudebnice Jaška a Fat Chowdy z australského Brisbane. A společná skladba s názvem Sitting on Your Shoulders, která vyšla na letošní kompilaci, která se jmenuje FOA 001 brisbaneského labelu Full of Air, a právě se zaměřuje ta kompilace na současnou alternativní scénu v Brisbane. Najdete na Bandcampu. Před chvíli bylo 7:45, posloucháte Rádio 1, dnes ráno se Zefem Hradilkem. Přeju všem krásný ráno, krásný stávání, krásnou cestu do práce nebo kamkoliv, dobrou chuť, pokud právě snídáte. Tracklist průběžně aktualizuju na webu Rádia 1, ho najdete. Tam je odkaz na můj osobní Spotify, kde občas těch tracklistů dělám playlisty, z toho dnešního asi taky udělám, tak když tak dejte follow. Tohle je skladba s názvem Slow Motion Restart od EE.

Tento hlas možná poznáváte, je to americká hudebnice James Kay, která hrála letos na 35. narozeninách Rádia 1 v Meat Factory. A zde hostuje na tracku Some Better projektu Leia, duo Leia, americké duo, které vystoupí 5. října v Praze v klubu Bike Jesus.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Tak to byla krátká skladba s názvem Nevím od Tomáše Kopáčka alias Black Tar Jesus z jeho alba Others z roku 2013. Ještě předtím zazněla skladba In Your Head od ukrajinského hudebníka producenta Pavla Miljakova, který si říká také Bad Techno.

už je projekt The Crying Nudes, za kterým stojí zpěvačka z Dánska Fine a producent Dean Blunt z Londýna a je to z jejich nového EPčka DJ, track s názvem Seven.

0: reklama Rádia 1.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Reklama na Radio 1.

Česky nám dohráli Boards of Canada, The Color of the Fire a tohle už je novinka od bristolského Tara Clerken Trio Silently z nového alba Somewhere Good.

Tohle byl Sideshow Year of the Fire Horse. A teď si dáme projekt Hildegard, za kterým stojí dvojice popových hudebnic z Kanady, Heleny Deland a Oury. A track s názvem Player.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Tohle krátká skladba s názvem Are You Awake od irského hudebníka Kevina Shieldse, známého hlavně jako frontmana kapely My Bloody Valentine. Tak snad jste všichni vzhůru, protože za 3 minuty už bude 8 hodin. A tohle vše, tu jsem ská novinka od ukrajinského hudebníka Gregoryho Maliukova, který je v Praze usazený a motá se hlavně kolem labelu 6000 oveček. A Gregoryho můžete znát taky jako jednoho z moderátorů pořadu Pozavíračce tady na Rádiu 1. A novinka s názvem St. Michael's Blues.

před chvíli dohrála kultovní, ikonická liverpoolská kapela The Last, I Am The Key, bonusový track z jejich jediného studiového alba, eponymního, na kterém najdete hlavně taky jejich nejznámější skladbu There She Goes. A tohle už Alex G. Kicker.

Tak tohle byla novinka od britského hudebníka, producenta, který se říká Lancer, věc s názvem Hearts. Tohle je DJ Creole Princess, a win is a win.

Tak tohle byla novinka od pražské producentky Ursuly Seregi Flower Tooth, která vyšla na kompilaci Faux Beat Bazaar Volume 6 italského labelu Fobho. Tohle už je Wiley Eskimo Interlude.

writing down. Před chvíli nám dohrál londýnský básník, producent MC James Messiah, producentka May, novinka s názvem Grave. V Londýně zůstaneme, tohle je kapela Mount Kimby, Fishbrain z jejich alba The Sunset Violence z roku 2024.

To byly Mount Kimby, Fishbrain. A teď se podíváme do Vietnamu za R&B zpěvačkou V a její novinkou Wisdom Tooth.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Královna současného amerického R&B Kelela vydala před asi měsícem nové album New Avatar, ale my jsme si teď pustili track s názvem Bankhead z jejího debutového mixtapu Cut For Me z roku 2013. No a tohle už je Wiki, newyorský rapper, Ancient History z jeho stejnomenného nového alba. Tenhle track produkoval The Alchemist.

CD Nonstop. Za ambientním projektem Foam & Sand najdeme od počátku této dekády německého producenta jménem Robert Koch. Jeho druhé eponymní album Foam & Sand vyšlo v roce 2023 pro label Network a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Teď si dáme nový objev londýnského rapu, rapové duo War, nebo píše se to zavináč War, dvojčata jsou to. A tohle je track s názvem Child of an Immigrant.

0: Tak, ještě jednou krásné pondělní ráno všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1. Máme 10. srpna, pondělí, svátek má Vavřinec, takže vše nejlepší všem Vávrům. No a za chvilku bude 8 hodin 40 minut, to znamená, že nastává čas na představení nového čísla týdeníku Respekt, které vychází každé pondělí, a jsme proto dnes ve spojení s redaktorem Filipem Zelenkou, aby nám něco o novém čísle pověděl, co všechno tam můžeme zajímavého dočíst. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno, slyšíme se.
0: Tak máte slovo, povězte nám, co se můžeme dočíst v novém čísle.
1: Díky, tak dobré ráno i všem posluchačům. Aktuální číslo týdeníku Respekt otevírá obálka zaměřená na článek ohledně vlastně možnosti procházet terapií v přírodě, vlastně jak se tady někteří experti vrací k tomuhle propojení člověka a přírody. Je to téma na několik stránek, je to určitě zajímavé a aktuální v mnoha ohledech, protože přece jenom i příroda třeba teď v těchto dnech kvůli vysokým teplotám zažívá horší časy. Ještě se vrátím úplně na začátek. Editoriál šéfredaktora Erika Taberiho se týká umělé inteligence, žhavého tématu, a které spojuje, ale překvapivě lehce možná, s úmrtím hudebníka irského původu Glennem Hansardem, tedy co třeba umělá inteligence nedovede. Každopádně, jako vždy, je vlastně tematické zaměření Respektu jako široké. Jsou tady komentáře ohledně migrační situace v Maroku a vlastně reakci dalších evropských lídrů. Ohledně, je tady i komentář ohledně vlastně Pavla Blažka, bývalého ministra spravedlnosti, který bude u soudu muset přesvědčit, že v otázce Bitcoinu neudělal nic nezákonného. Farid Zakaria, známý politolog, máme tam jeho komentář ohledně Demokratické strany americké, která stále hledá svou identitu vůči oproti Trumpovi, a tak dále. Kromě tedy téma, které už jsem představil, tedy terapie v přírodě, tam máme i další články, které se týkají aktuálního dění. Kolegyně Kristýna Jelínková popsala spor, který se odehrává na ministerstvu zdravotnictví kvůli tomu, že vedení ministerstva sleduje vlastně, co dělají zaměstnanci, úředníci ministerstva na svých počítačích, a to třeba i v jejich volném čase. Nejde úplně o to, že by byl problém v tom samotném sledování, ale to, že to nebylo komunikováno a že možná to sledování šlo vlastně za obvyklou míru, na kterou se jde v těchto případech. Je to velmi zajímavý případ, který vzbuzuje mnoho otázek, jestli na tohle stát nebo státní úřady mají či nemají právo. Myslím, že jeden z nejzajímavějších článků z celého čísla je od kolegy Marka Švehly. Je to reportáž z přehrady Nové Mlýny, která má kvůli vysokým teplotám taky své problémy. Je mělká, je tam spoustu problémů kvůli té vysoké teplotě, a Marek to tam všechno oběhal a popsal. Myslím, že to je do té skládačky aktuálně velmi teplých letních dnů vlastně zajímavý vstup do diskuze. Jako další tady máme článek o tom, jak prezident Petr Pavel vyráží na, dejme tomu, automotosport fotit. Je to jeho hobby. V posledních týdnech se hodně řešila jeho účast na závodech Formule 1 v Maďarsku. Ty snímky obletěly celou zemi, protože to sdílely oficiální účty Formule, které mají samozřejmě desítky milionů fanoušků. No a u nás se můžete dočíst, co za tohle, jak vlastně k tomuto hobby prezident přišel, kam jezdí, čím fotí a tak dále. A kdo ho k tomu samozřejmě i přivedl. Jedno z vlastně nejdůležitějších globálních témat je konflikt v Iránu. V našem článku vlastně se dozvíte něco o těch nových vládcích iránských a o tom, že si americký prezident Donald Trump s tím příliš neví rady. Máme tady i historický článek ohledně toho, kdo si mohl objednat vraždu Václava III. V roce 1306. Velmi staré téma, ale myslím si, že je stále jako zajímavé. Určitě jeden z nejzajímavějších článků je vlastně sirény z Facebooku, svět testerek, které zkoušejí věrnost manželů, snoubenců a partnerů. Je to vlastně převzatý článek z polské z polského deníku Gazeta Wyborcza, který referuje o ženách, které přes sociální sítě testují vlastně jiné zadané muže, píšou jim na objednávku jejich partnerek, jestli odolají vlastně volání sirén, takzvaně jiných žen, a jestli jsou tedy věrní. Je to psané vlastně specifickým polským způsobem, takovou literární reportáží. Mně v Česku nic podobného nevychází, takže velmi doporučuji. Máme tam i spoustu dalších témat, třeba rozhovor s odvolanou ředitelkou českých center Jitkou Pánek-Jurkovou, kde se vrací k tomu, proč skončila ve své pozici a k čemu vlastně kulturní diplomaci, která česká centra ve světě vykonávají pro Česko, tak čemu ji potřebujeme. A určitě myslím si, že jeden z vlastně zlatých hřebů celého čísla je unikátní reportáž kolegy Petra Horkého právě z pohřbu Glena Hansarda. Hudebník měl velmi blízký vztah k Česku. Petr se dostal opravdu blízko na ten pohřeb a přináší tedy do aktuálního čísla svědectví z tohohle unikátního zážitku, protože ačkoliv to byl pohřeb, tak to byl pohřeb význačného hudebníka, který měl spoustu hudebních přátel, a vlastně na tom pohřbu se to hodně odrazilo. Byla to spíš taková oslava života známého hudebníka. Je samozřejmě v aktuálním čísle Respektu mnohem víc věcí, já jsem vytáhnul pro mě ty nejzajímavější, tak doufám, že se vám budou líbit.
0: Tak děkuji moc krát, ta reportáž z pohřbu Glena Hansarda mě osobně velmi zajímá, protože zrovna dneska jsme si pouštěli i jednu jeho písničku starší, takže díky za to a děkujeme za představení nového čísla, ať se novému číslu daří a přeju vám hezké letní dny a zase nikdy naslyšenou.
1: Díky, mějte se,
0: naschle. Mějte se, naschle.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, můj čas se tu dnes pomalu chýlí ke konci, rozloučím se posledníma dvěma trackama a současnýma zvukama, nebo zvukama současné Francie. Tady to je hudebník, producent, který se říká Detant from the Moon a zároveň Detant figuruje jako dvorní kytarista popové hvězdy francouzské OK Lou, která zazní následně, zazní její skladba Dance 2, kterou se rozloučím. No a neloučím se těma dvěma písněma náhodou, ale z toho důvodu, že jsem je viděl o víkendu naživo. OK Lou vystoupila na festivalu Popmese a byl to velmi, velmi silný zážitek pro mě osobně teda. Tak se mějte hezky, krásný start do nového týdne, opatrujte se, Rádio 1 nevypínejte, protože mě střídá skvělá Žovka Helfertová. Mějte se, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: No a dobré ráno vám přeju i já, Žofie, z našeho strašnického studia Rádia 1. Začínáme velmi zlehka úplně novým singlem, který se jmenuje Trust Issues. A jsou to dva skvělí americký rapeři. Jeden si říká Clyde Cyrus a druhý Ray Infinite.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Reklama na Radio 1.
6: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
7: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
8: Liberec 98,7 FM.
9: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

9 hodin 22 minut. Před třema dny vyšel tenhle ten track, jmenuje se Immaculate. Na tenhle vokál patří v Londýně žijícímu původem ze Zimbabwe, Shumba Masai. Výborný producent a vokalista, který se na tomhle tracku dal dohromady taktéž s londýnskou rapperkou Lex Aimer. Parádní mix UK Garage, dubu a takovýhleho příjemného introspektivního.

pár dní zpátky vyšlo nový album. Tady tomu umělci, který se říká Duckworth. Album se jmenuje AAFB Sides. No a my si z něj hrajeme skladbu Four Wheel Truck, kde můžete slyšet i parádní hlas americký R&B zpěvačky Amber Mark.

tohle je další americká výborná vokalistka, zpěvačka, raperka, která tvořila třeba i s Erykou Badu. Říká si Rhapsody. Tohle je její nejnovější track Apple Juice.

No a ještě chvilku zůstaneme v Americe, tentokrát Chicago. Tohle je Ravin Lanay. Její nejnovější skladba Baby Girl, na kterou můžeme na feetu slyšet i

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

9 hodin a 37 minut. Tohle jsou je společná produkce dvou Mikeů. Jeden je z Montrealu, říká si Mike Shep. Druhý je zkrátka a dobře jenom Mike, psáno kapitálkama, výborný rapper z New Yorku, kterýho jsme mohli už dvakrát slyšet i v Praze. Dali se dohromady na tomhle tracku Don't Sweat It.

0: jsem byl soudu. Ti samý lidi, co předtím a furt neupřednostím cizího před svým. Kde asi budou teď čelou z rekonstrukce, no k tomu se zavřel svým. Máte to pro mě, tak jsem s tím symptomy syndromu méně.
1: V osobním životě je profesionální kuchař.
0: Mínusy do hrsti
1: vzal. Jinak takovýhle

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

možná podle hlasu poznáváte anglickou zpěvačku Arlo Parks, která nedávno vydala svoje nový album Ambitious Desire. A na nový verzi tohle alba vychází i nová verze závěreční skladby Fluet s výbornou, mojí velmi oblíbenou londýnskou producentkou a raperkou John Glacier. V téhle verzi vyšel i krásný minimalistický klip, který moc doporučuju.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Quickstop, party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
6: Reklama na Radio 1.

Kulturní servis. Máme tady 10 hodin. Před chviličkou nám dohrála americká zpěvačka a rapperka Audrey Nana.

už je čas na kulturní servis, a to pro dnešní den 10. srpna 2026, pondělí. Svátek mají Vavřincové.

Mrkneme se na festivaly a galerie, na co můžete dneska zajít za kulturou. V sekci festivaly tady máme festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové.

například 190. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy v městské knihovně v Praze, pobočce Opatov. Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. V Rožmberském paláci na Pražském hradě dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2. V Rock Café je výstava kolektivu autorů s názvem Wall of Hope. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, výstava s názvem

Radka Bodzevič má v galerii DOX výstavu s názvem Faust. V galerii Rudolfinum Datas, the Data and the Sovereign. V Kunsthále Praha je William Kentridge, The Battle Between Yes and No. No a program u nás na Rádio 1 obsahuje od 18 hodin pořad Já se rád trýzním, v 19.00 CD non-stop, tentokrát s Foam and Sand, se stejnojmenným albem, a v 8 hodin večer potom pořad Ešus ve 21.00 Hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer Teplý proud. Takže poslouchejte Rádio 1.

No a tohle už je venezuelská zpěvačka a producentka Arca, která vydala nedávno svoje nový album, který se jmenuje XXXXX. A vyšlo na XL Recordings. No a my si z téhle desky hrajeme skladbu Adeline.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
2: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. DAB+.

You finna play me? Yo, Felton, sign the fuck up!

10 hodin 10 minut. Vy posloucháte jako vždycky Rádio 1. Tohle je americký rapper, performer, producent, hudebník Mickey Blanco. Před pár dny vydal svoji novou skladbu New York City Dogs, NYC Dogs, kterou produkoval Falty D. Falty DL, pardon, to jsem popletla. Nicméně Mickeyho Blanco budeme moct slyšet i u nás v Praze po 10 letech. Vystoupí se svým albem Café Paradiso, Meat Factory. A to 10.10. Skoro na moje narozeniny, den po mých narozeninách, to bude.

pátek mu vyšel tenhle track, který se jmenuje Woohoo. WHO. Prostě hů. A je to kolabo track s producentem Screwfizzer.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Reklama na Radio 1.

bratrské duo Over Mono, který mám pocit včera zavíralo pop mese v Brně na hlavní stage. Nedávno vydali novou desku Pure Devotion. No a my si z ní hrajeme takovou nejvíc pohodovou skladbu Miley.

Que les paso a mis amigos. Stejně se bude jmenovat i EPčko, který jim vyjde v listopadu 20. tohoto roku. Vyjde na něm třeba i Gedra Gedra, remix jedný ze skladeb Lose My Cool, která už vyšla.

Tohle je výborný jordánský DJ a producent, který se říká Tumba. Mohli jste ho vidět na letošní Transformě v Táboře. Což byl hrozný banger, to jeho vystoupení. No a jak sám Tumba říká, tohle je jeho nejpovedenější track vůbec. Zároveň taky nejnovější single Ambai.

Polka Records. Což je label dalšího výborného producenta z Bruselu, který se říká Le Motel.

CD Nonstop. Za ambientním projektem Foam and Sand najdeme od počátku této dekády německého producenta jménem Robert Koch. Jeho druhé eponymní album Foam and Sand vyšlo v roce 2023 pro label Network a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Před chviličkou nám dohrál producent Black Loops, který 3 dny zpátky vydal nový track HKK, kde se inspiroval takovým 90-kovým New Yorkským housem, funkem a diskem. A vyšla z toho tahle velmi nakažlivá groovy skladba. No a teďka už se nám rozeznívá velmi zábavná skladba Land of Make Believe. Od producenta z LA

0: Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Reklama na Radio 1.

Český producent původem od někud z bývalý Jugoslávie, nejsem si jistá, odkud přesně, který se říká Bad Tuner. Tvoří ve svým obejváčku svýho brooklynského bytu. A dva dny zpátky vydal tenhle track All My Feelings, kde na featu můžete slyšet vokály zpěvačky, která se říká Polena.

0: Nejlepší!
1: Radio 1!
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na oko.

chviličkou jsme si hráli vokály téhle londýnský zpěvačky, která se říká Polena. Předtím u newyorského producenta a teďka zpátky v Británii. Tohle je skvělá DJka, producentka, majitelka labelu, která se říká Tisha.

Dohrála nám britská producentka Tisha skladba Tell Me, na který jsme mohli slyšet i elektropopovou londýnskou zpěvačku Polenu. No a tohle je ve Vídni rozenej v LA žijící elektronický producent John Tejada a jeho nejnovější single Room Tone.

konci července vyšlo tady to překvapivý surprise EP, který se jmenuje Have You a Sec? A je od Dana Snaita, který ho můžete znát jako Karibu. Ovšem pod jeho pseudonymem Daphne, což je taková jeho elektroničtější nebo tanečnější poloha. Třetí a poslední track z tohle EPčka, Forward.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Jeden z mých vůbec nejoblíbenějších producentů elektronické hudby, Kieran Hebden, a.k.a. Fortet. A dalších x různých pseudonymů. A jeho poslední track Human Voice.

0: Kamarádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodeji na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

je právě teď kulturní servis. Je 11 hodin a 40 minut. A k tomu 10. srpna 2026 pondělí. A my se spolu mrkneme na koncerty a tančírny, filmy a programu nás na Rádiu 1. Koncerty a tančírny tady máme Jazz Dog od 9 hodin, Jazz Dog Orchestra, Andy Schofield's 60th Birthday Concert. V sekci filmy Edison Film Hub od 21 hodin film Zmrzlinář, v kině pilotů od 18 hodin 30 minut veřejný prostor Františka Skály. Čtvrt na 10 večer, potom víkend na chatě. A u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Já se rád trýzním, v 19 hodin potom CD Nonstop, tentokrát s projektem Foam and Sand, za kterým stojí Robot Koch, výborný elektronický producent. Album, které se jmenuje taktéž Foam and Sand. Ve 20 hodin potom pořad Eshoes, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 potom pořad Teplý proud.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

Nedávno vyšlo Fabric Presence Mount Kimby Mixed album, což obsahuje 48 písniček a je to průřez nejlepšíma, nebo zkrátka výběrem písniček tady toho anglického dua. No a je na něm i jedna z mých all time favorite, skladba You Took Your Time, kde můžeme slyšet vokály Archieho Marshalla aka King Krula.

10 minut už mě vystřídá Hana Řičicová. Takže se s vámi pomalu rozloučím. Budu se těšit zase příští týden. Na stránkách Rádia 1 už je k dispozici kompletní tracklist a případně i odkaz na playlisty, kam dávám písničky ze všech letošních vysílání. No a rozloučím se s váma novou skladbu od Julie Holter. Výborná písničkářka, skladatelka, zpěvačka. Která chystá nový album, který vyjde 21. srpna. Bude se jmenovat Materia. Vyšly už asi 3 nebo 4 singly a tohle je jeden z nich, Fantasy. Tak přežijte vendra, čau.

0: srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Reklama na Radio 1.

pondělí 10. srpna vás moc zdravím, přeju všechno nejlepší všem Vavřincům, kteří dneska mají svátek. No a já jsem Hana Řičicová, moc vás vítám u poslechu Rádia 1, doufám, že ho máte zapnutý samozřejmě už od rána. Já tady budu až do 3, no a teď mám pro vás takovou trochu starší věc od Karolin Poláček, ale potom tady budou třeba 100 Gags, anebo taky za českou scénu Never Touch a jeho track Familia, na kterém se potkal společně s Ankym. Takže pokud třeba někam jedete autem, tak vám přeju moc hezkou cestu a trošku si zatrsejte, když budete třeba stát v koloně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Obrovská slevová akce v Planeu! Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň, štíhá mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

Charlie Caroline Chris na Rádiu 1 krátce před 12:30 v pondělí 10. srpna. V našem vysílání si dáme ještě třeba Danny L. Harla a nebo taky Rosalíu. Chtěla bych trošku něco živějšího, protože když jsem sem přicházela a šla jsem tou rozpálenou Prahou, tak jsem si říkala, že vlastně je zas takový vedro, že se mi chce jenom se tak courat a ucouranou hudbu rozhodně pouštět nechci. Potom taky za českou scénu třeba Jan Traj nebo letos Monikou, což vlastně československá scéna, to je vlastně česká, ne?

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Maneš. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Tušel, FK Twix v tracku Talk to Me, no a za chvíli si dáme třeba track Jeans od Boy Harshrod, týhletý synty dvojce, moc se na to těším. Potom taky samozřejmě trošku zvolníme, kdyby vás nebavily jenom tyhlety letní aktivizační hity, a dáme si třeba Aldous Harding nebo Magdalena Bay, ale ještě předtím vás pozvu do galerií.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Japonský producent Yasutaka Nakata nám rozdělil 12. a 13. hodinu, no a tím pádem už je čas pro kulturní servis a já vás tentokrát zvu na festival, Landscape Festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který se koná v Hradci Králové, no a taky do galerií. V městské knihovně v Praze na pobočce Opatov se koná oslava 190. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy a spousta oslav. Ve veletržáku, respektive v jeho pobočce, kavárně Tusku, a taky na dalších místech v Praze a v Pardubicích se koná bienále ve věci umění. Já jsem byla ve veletržáku, moc se mi to líbilo, chystám se určitě do Pardubic.

zdaleka i blízka část druhá. Pokud jste neviděli část první, tak doufám, že to nevadí, protože to nejspíš nenavazuje. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů svoji tematickou výstavu Wall of Hope. No a galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, tak tam vás čeká Budějická vlna. V Doxu je to Radka Bodževič a její výstava s názvem Faust. Galerie Rudolfinum nabízí Datas, The Data and the Sovereign. No a Kunsthalle Praha, tam vás čeká tematická výstava France Kafky, tedy autora Williama Kentridge, která se jmenuje The Battle Between Yes and No. No a na Rádiu 1 od 18 hodin Já se rád trýzním. Od 19 hodin, jak jste zvyklí, CD non-stop, Foam and Sand, Foam and Sand. No od 20 hodin samozřejmě Ešus, v 21 hodin Hudba za dobrou práci, to si určitě zasloužíte. No a jak jinak v těchto vedrech od 22 teplý proud.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Tenhle ten letní hit od Edison Ray, který se jmenuje Headphones On, je takovej držák vlastně už od loňska. Zajímalo by mě, jestli vy máte třeba letos nějaký letní hit, já vlastně asi ani ne, anebo pořád točím ty stejný dokola. Každopádně před námi je docela nová věc, track Potrvá od Kufrau a Mata 213, no a potom taky třeba Kim Petras nebo Emma Ruth Randall.

čau. Teďkon Mířus potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: No. Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.

Původem slovenská hudebnice, zpěvačka a tanečnice Adéla Jirgová, kterou známe teda z playlistu Radia 1 a samozřejmě určitě taky z různých reality shows, kterých se zúčastnila jako zpěvačka, jako Adélu, vydává zanedlouho, myslím si, že to je necelý měsíc, album, který se bude jmenovat Prima. Sex on the Beat je z předchozího EPčka a vy ještě znáte třeba z našeho playlistu track KGB, který taky docela hodně pouštím. Adéla je skvělá, má vlastně, když je původem z Bratislavy v LA, docela hodně rozjetou kariéru, takže si myslím, že se určitě vyplatí sledovat. Před náma třeba Jesse Lanza nebo taky Chapel Roan. Hezký poslech.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na oko.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: Ještě je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Olivia Rodrigo a její track The Cure na Radio 1 krátce před 14. hodinou. Zvolila jsem záměrně tady tuhletu docela silnou ženskou výpověď, protože jí následuje další a to je track Crown Jewel od Earth Eater, která vlastně na té nové desce se zase zabývá mateřstvím a tím, že vlastně ji nikdo neřekl, jak těžký to celý je.

Emuru Frandla, její úplně nový track Enough, posloucháme na Radiu 1 krátce po 14. hodině odpoledne v pondělí 10. srpna, kdy má svátek Vavřinec, což už říkám asi po druhý, ale protože mě to jméno celkem fascinuje, žádnýho bohužel neznám. V playlistu před náma třeba Maryland za českou scénu s trackem Pines, nebo taky Feveray potom a její track Carbon Dioxide.

0: No.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: I'm tripping on something, I did it wrong. Write a song, I can never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

Na rádiu 1 tu Holis a nový track Hurt. Kámoška, která byla loni na jeho koncertě v pražském klubu Sasazu, říkala, že to byl úžasný zážitek. To bych samozřejmě někdy taky chtěla zažít. No a před náma třeba Sofia Stell nebo teď taky Arka.

Hitparáda Rádia 1. Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě máte, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Tohle byla Katarzia a její nejnovější track z aktuální desky Empatia se bude učit jako matika. Už asi pár týdnů ho můžete slýchat různě ve veřejném prostoru a mně se to moc líbí, protože tenhle ten track je fakt zkrátka boží, stejně jako celá deska. No a my se v 15 hodin rozloučíme, do té doby třeba ještě Lancôme a jejich cover na Specials. Ghost Town se jmenuje ten track, který coverovali. No a předtím si dáme ještě Samfu a Cumulus Memory. Moc hezký poslech.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: 15 hodin, 2 minuty, pomalu doznívá skladba Ghost Town od irských Lancum. Skladba, kterou pro vás ještě vybrala kolegyně Hanka. Teď vám přeje od mikrofonu už pěkné odpoledne Jana Ješková. Čeká nás soutěž, ve které můžete vyhrát nejen vstupy na festival Cool v Plotě, a čeká nás kolem 5 hodiny odpoledne také rozhovor na téma festival Trutnov.
1: Takže zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 90,9 poprvé.
3: Rádio 1.
4: V noci bude zpočátku polojasno a ojediněle přehánky. Postupně skoro jasno. K ránu se vytvoří mlhy, teploty 14 až 10 stupňů. Zítra má být slunečno. Nejvyšší denní

0: Ano, tedy, to bylo teda skutečně mistrovsky zaspívaný.
1: Tak ten mistrovský kousek, jak si pamětníci jistě vzpomenou, patří do dílny skupiny Ejhle. Před časem jsem skladbu Přehrada slyšela naživo na Sedmičce a dneska v tomhle počasí mi zní v hlavě od rána, protože já nezačínám ráno s Přehradou. Freeze.

0: Jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letní kino dlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Tak to byla píseň, doufám, vzbuzující naději. Jaro, léto, podzim, zima, jakože to strašlivé vedro jednou skončí a zase to bude trošku jinak. No a po návštěvě na domácí scéně, to byla skupina Síček, je tady nový, jestli se nepletu, newyorský projekt Billboard Style a skladba stejného názvu.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

3. října představí v Praze Courtney Barnett své nové album. Předpokládám, že zazní i tahle ta hitovka z něj nazvaná Wonder. Máme 15.27, v 15.45 plus minus vypukne soutěž o nejen vstupy na festival Cool v Plotě, který se bude konat v září v Písku. Jedním z účastníků je i Mili Janatková, kterou teď posloucháme ve skladbě Rytmus, kterou natočila s Jardou Kořánem a která aktuálně vede Velkou sedmu, takže na ní můžete až do dnešní půlnoci hlasovat.

Po skladbě Delirium, ve které Gorillaz vzkřísili Marka E. Smitha, to byla titulní skladba z nové desky Yard Act, You're Gonna Need a Little Music. A možná v tohle době i trošku větší kousek hudby přijde vhod. Třeba teď zase malý návrat na domácí scénu, starší, ale aktuální kousek od Bibione, Summer Hit.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak a na čas kolem 3:15, což je plus mínus. Teď jsem vám slíbila soutěž. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se o víkendu v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí solově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru Písku. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska, Polska a řadu objevů z Česka. Více informací najdete na coolvplotě.com. No a co můžete vyhrát? Samozřejmě dvě vstupenky na festival Cool v Plotě. Dále voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring. Audioknihu od vydavatelství One Hot Book. Poukaz na 350 korun od Kava.cz. Podložku pod myš od Connected. Originální triko od Les Houbeles. A 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Vidím, že někdo už nemůže vydržet, já ještě přečtu tu otázku. Takže naše telefonní číslo 210-323-919. Na festivalu Cool v Plotě vystoupí hudební kovboj Jorba Linda. Jak zní název jeho momentální mateřské kapely? Tak, halo, slyšíme se? Halo, halo. Ahoj. Kdo je tam?
2: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj Petře, tady Jana. Tak prosím tě, víš to, nebo ti mám přečíst nějakou nápovědku tady?
2: Zkusme tu nápovědku.
1: Dobře, hudební kovboj Jorba Linda se může vyskytovat v mateřské kapele Nixon Leds, nebo Brankos Bridge, anebo Iceland Mint. A, B, nebo C.
2: Iceland Mint.
1: Iceland Mint, bohužel to není správně, tak měj se hezky.
2: Ahoj.
1: A zdá se, že tady máme dalšího volajícího. Halo, slyšíme se?
3: Ano, ahoj, tady Markéta.
1: Ahoj Markéto, tak na tebe zbývá za A nebo za B, Nixon Leds nebo Brankos Bridge?
3: Je to Nixon Leds.
1: Výborně, je to přesně správně, takže vstupenky a spousta dalších bezva věcí jsou tvé, vydrž prosím na telefonu.
3: Děkuju.

Tak s festivalem Cool v Plotě se budete setkávat celý tento týden, takže ještě je příležitost leccos vyhrát, anebo se tam můžete vypravit samozřejmě i za své. Skladba, která dohrává Cryptic Serpent, je z dílny Hrtl, producenta, který se taky objeví na festivalu Cool v Plotě. No a na české scéně se ještě chvíli zdržíme i s tím dalším kouskem. Čeká nás oblíbený projekt Hello Marcel. Kapela na jejich koncertech zpívá celý sál, jak jsem se přesvědčila na vlastní oči. Můžete si zaspívat taky. A ještě dodám, že v téhle skladbě Fousky spolu s nimi vystupuje i legendární Dr.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Kohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megasvámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot.

Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

Chlapci odchází do stínu, hledají si místo, kde bude klid. Vesmír to sleduje, hvězdy jsou potichu, holky s klukama začínají snít. Těla se proplítají, pulzujou, stávají se jedno, je čas se svlít. Teď nebo nikdy, dovol si nemyslet, přestaň se ovládat, nech to týct.

No tak to byla po návštěvě v Hitparádě Rádia jedna taková vzpomínka na to, jak taky může vypadat léto, když třeba nemusíte chodit do práce a jste mladí a tak. No a my se podíváme výhledově někam v čase. V prosinci, konkrétně 13. se v Praze objeví londýnská skupina App. Tohle je skladba Signed On z jejich aktuální desky.

0: Kulturní servis.
1: Máme krátce po čtvrt na pět a je tady velmi krátký kulturní servis Rádia 1. Co se týká koncertů a tančíren, tak v Jazzdoku od 21. hodiny vystoupí Jazzdok Orchestra Andy Scofield 60 Birthday Concert. Co se týká filmových představení, tak Edison Film Hub nabízí od 21. hodiny film Zmrzlinář a Kino pilotů, v 18.30 veřejný prostor Františka Skály 90 a v 21.15 víkend na chatě. A jediné, co vám ještě můžu nabídnout, je program Rádia 1. V 18 hodin vás čeká pořad Andreje. Já se rád trýzním. V 19 hodin CD Nonstop Dnes, Foam and Sand, eponymní album. Ve 20 hodin začne Ešus. Od 21. můžete poslouchat hudbu za dobrou práci a od 22. hodiny pořad Teplý proud.

0: Zahraj si minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Reklama na Radio 1.

Po třech letech přišli s novou písničkou newyorští blond redhead. Zamyšlení nad lidským životem, smrtí a tím, co je mezi, přináší skladba Blood Spilled. Následovat by měla i deska. No a shodou okolností podobnému tématu se věnuje i nové album Trickyho Different When It's Silent, ze kterého pochází tahle ta skladba I'm Yours.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz. Like an empty fire, like your desire.

0: Tam.
1: Tam. Tam. Celoplošný digitál do vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
0: Jedna reklama. Another world premiere. Made in Britain, paid in Britain. It doesn't get blacker than this, baby.

0: Všetko na okolo se mění v prach, jedna z novinek z Velké sedmi z minulého týdne. Jedna z těch skladeb, na které můžete hlasovat až do dnešní půlnoci. No a zatímco projekt ze Slovenska Glad Sisyphus je teď ve Velké sedmě mezi novinkami, tak Dvě slunce tam se skladbou Serotonin bodovala ještě nedávno.
1: A baví teda v více zpívat, nebo zkoušet
2: Tak já to zkusím ještě.

0: tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Je 17 hodin a na tuto chvíli jsem vám slíbila rozhovor o Trutnovském festivalu, rozhovor s Martinem Vichetem. Tak Martine, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme. Ahoj.
0: Slyšíme se, výborně. Tak jo, já jsem schválně dala tuhletu skladbu od Ventolína, jednak mech je taková příjemná osvěžující věc v lese a druhak Ventolín vám na festivalu taky vystoupí, jestli se nepletu.
1: Mm-hmm. Bude to poprvé, jeho premiéra, ještě nikdy u nás nebyl.
0: A čím to bylo? Bylo to, že vy jste ho nechtěli, nebo on neměl čas, nebo nechtěl, nebo jak se to dalo dohromady?
1: Tak nějak, nějak tomu prostě neuzrál čas, no. Myslím si, že teď přišla ta správná chvíle a Ventolina přizvat, nejenom Ventolina, ale i další takový kapely, které vyhrajete v rádiu, FCG.
0: Dobře, dobře. Já možná začnu od začátku. Trutnovský festival se bude konat od 13. do 16. srpna, to znamená teď už za chvilku. A je to taková oslava 42 let od vzniku festivalu. Ty jsi úplně od začátku u festivalu.
1: Jo, ano, úplně od začátku.
0: Byl to přímo tvůj nápad?
1: Jo, to bylo, ano, to bylo v roce 84, když jsem si říkal, že bychom mohli udělat nějaký festival, no, tak to bylo takových jako asi 4 kapely v takový hospodě jedny, no a celý to dopadlo, jak se dalo očekávat, celá vesnice byla obklíčená, byly všude samý manévry, policajti, no a když do toho všeho, jo, nás zatkli ještě i s traktorem, i řidičem, co řídil ten traktor, tak celou aparaturou s traktorem, tak nás zatkli, takže pak už další věci znám jenom z doslechu, že když přijel na místo náčelník, který byl taky pozvaný, tak policajti začali ještě víc řádit, on zaparkoval ten svůj čerstvě zakoupený Volkswagen, tuším, že to byl, vedle těch oprýskaných policejních škodovek, no tak to ještě napumpovalo víc. No a začali řádět, rozhánět ty lidi a Václava nenapadlo nic rozumnějšího, než těch asi 150 lidí, tenkrát, co přijelo na to místo z celé republiky, ze Slovenska, tak pozvat k sobě na hrádeček. No a na tom hrádečku, ten, kdo se tam dostal skrz to obklíčení, tak spousta lidí mi potom děkovala a říkala, díky Martine, skvěle si to zařídil s těma STBákama. To bylo, ten mejdán na večírek na hrádečku byl 1000x lepší než nějaký setkání s několika undergroundovými kapelami někde v hospodě.
0: Dobře, tak to byl jiný adrenalin, než asi s organizováním takovéhohle festivalu zažíváte dneska, předpokládám. Je to hodně náročný udržet při životě Trutnov, uživit ho?
1: Jo, tak vzhledem k tomu, že to furt děláme tak jako někde v 90. letech a bez nějakých výrazných podpor a sponzorů nadnárodních, tak jo, no, je to náročnější, ale má to zase furt takového svýho ducha, no, jak říká jeden z našich podporovatelů, šém, že to má stále ten šém. A v podstatě to nedělají žádný týmy nějakých produkčních a profesionálů, ale dělají to v podstatě mladí, nadšený lidi, a kteří teď zrovna v tento moment jsou v areálu, tam se skautama stavějí stany a všechno to tam připravují, jakože kdyby v tom bylo to srdce, tak by to asi stálo za houby, no, tak by to asi o tom nebylo, to je důležitý, aby to mělo tu duši, no, ale uvidíme, co bude dál, jak se to bude vyvíjet, protože s tím areálem jsou tam problémy a jsou tam nějaký záměry se zástavbou, mají tam stát hned vedle toho areálu, kde se stanuje a stojí další scéna, tak tam mají se stavět 2 supermarkety. No, tak bledé tváře prostě ukrajují každý kousek půdy.
0: Dobře. Vraťme se radši k těm optimističtějším věcem. Už jsme si pouštěli Ventolína, který na festivalu vystoupí, pod námi zní Gogol Bordello, což bude asi jedna z těch větších hvězd, ale vy tam máte ještě jednu větší hvězdu domácí, možná víc hvězd domácích.
1: No, tak v těch kapel je celá řada, těch je přes 50 kapel a vedle Gogol Bordello to bude velká jízda. A to je silně energická kapela, no a vedle nich budou třeba The Wailers, to jsou zase potomci Boba Marleyho. A ten zpěvák, co drží v současné době ten mikrofon, tak to je k nerozeznání hlasově od Boba. A pak to budou, já nevím, další různý kapely, jako Red Z, nebo Jasná páka, Pražský výběr, Ilucie, ale spousta takových jako kapel, jako je AC Drow, nebo MC Gay, Zrní, nebo, já nevím, Dunaj, no, anebo taky třeba Ondřej Havelka z Melody Makers, který takže připomenou tu noblesu a eleganci 30. a 40. let, když se ještě dávalo přednost ženám a dívkám a jezdilo se po levé straně.
0: Jo, nestavěly se ty supermarkety.
1: Nestavěly se ty supermarkety.
0: Tak,
1: no, ale ten Trutnov byl vždycky hlavně o tom, jak to říkal Václav Havel, náčelník, o ty spiklanecké pospolitosti, že?
0: Co ještě čeká na posluchače kromě hudby? Máte tam i nějaký jiný program? Nevím, když přijdou lidi s dětma, nebo třeba si chtějí odpočinout od hudby?
1: No toho bude, letos toho bude celá řada, že tam budou různé debaty a polní semináře, jak tomu říkáme, kteří ty věci bude, nebo tam bude se předvádět, bude tam prezentace různých knih, autorské čtení. Jarda Spurný bude celé 3 dny na festivalu z časopisu Respekt, investigativní novinář, nebo Marie Zelbová, teď její prvotina, co vyšla, Táňa Praha, 3 Žižkov, ale to je celá řada, nebo k česko-polskému setkávání ilegálnímu na hranicích mezi Chartou a Solidaritou, nebo o nezávislých a nekomerčních směrech v hudbě přes hranice, ať to bylo v Česku, nebo v Německu, či Polsku. A těch debat je celá řada. No, hodně to bude i zaměřený na tu nekomerční a nezávislou scénu. A na to jsem dost taky zvědav, to bude v podání a například Aleše Opekara, muzikologa a dalších. Jako, pak budou samozřejmě i projekce, výstavy, různý. No, letos jsme toho nějak z těch nehudebních věcí dali dohromady až moc. No.
0: Tak to se uvidí, a co dětský, všechno.
1: A ten dětský tábor, na to jsme zapomněli, protože v loni sem k nám přijelo někde 500 dětí, jako to jsme pak na to koukali, že jak ten festival už dlouho trvá, no tak je to už 4. generace, co sem jezdí.
0: Jasně.
1: No a takže babičky jezdí s vnoučaty a vnoučata si přivážejí další děti a takhle nám, když jsme na to koukali, tak jsme si říkali, tak to je potřeba pro ně něco tady udělat. Jako. Takže jsme udělali takovou scénu pro letošní rok, kde je možnost i pohlídání těch nejmenších spolubojovníků a spolubojovnic a na té scéně budou například různá divadla pro děti, ale i dospělí. No a nebo tam budou taky jako se vyrábět rukodělní dílny, tam budou, nebo hvězdárna z dalekohledy a má být pěkně, velmi pěkně, což po loňském roce, kdy úplně to tak šťastný nebylo, tak bude možnost i sledovat hvězdnou oblohu s odborným výkladem. A to je velmi zábavné. Jeden ročník jsem tam strávil skoro 3 dny v té hvězdárně a v okolí. To skvělé.
0: Tak jenom, aby lidi stíhali třeba tu hudbu, ale předpokládám, že tam není k něčemu daleko, takže si všichni dojdou.
1: Jo, to je malý městečko pod horama s výhledem na Krkonoše. Ten, kdo tady někdy byl, no tak ví, jak to tady vypadá. Výhodou je, že v tom areálu můžeš sedět, není to žádný letiště, rovná plocha, ale je to, jak my říkáme, mezi stromy a dobrými travami. Že obklopený lesy a v areálu můžeš přímo v ledišti sedět a poslouchat muziku. Žádná rovina, všude lesy a kopce. No a to tvoří takovou, ta členitost tvoří i takový ten prvek, že máš pocit, že jsi na takovým rodinným festivalu. Že to je rozčleněný na různý tábory. V jednom je Hare Krishna, třeba v druhém jsou indiáni, v třetím jsou neziskovky. A nebo ten dětský tábor, či ty debaty, jak jsme o nich mluvili.
0: Super. Tak já jenom řeknu, že podrobný program asi posluchači najdou na stránkách www.trutunov.cz. Lístky si stále můžou koupit, jestli se nepletu, pokud by se rozhodli.
1: Jo, nejedeme ten marketing. Pozor, vyprodáno.
0: Naopak ne, přijďte. Dobře.
1: Jo, je to... A jestli bude vedro, tak je tam celý lesopark, kde se pod stromy můžou lidi schovat. A je to takový... Když tady v loni přijeli mladí lidi, tak takový partičky, hodně mladých partiček, a tak na nás koukali a říkali, my jsme už byli na takových festivalech, ale tady to je nějaký úplně celý jiný, to je všechno tady jinak a obráceně.
0: Tak já myslím, že na Losopark to je letos úplně nejlepší pozvánka, protože v tom počasí opravdu tohle je nad zlato. Takže teď si myslím všechny nalákal, aby přijeli do Trutnova. No. Tak jo, 13. až 16. srpna, všichni jste srdečně zváni a držím palce, ať se tam neupečete a ať všechno probíhá hladce. A ať se za rok uslyšíme zase u dalšího ročníku.
1: Ano, no, uvidíme, jak všechno dopadne a jak to bude s tím zastavováním tam těch pozemků, že ta jistota tady bohužel není. No.
0: Tak držíme palce. Tak jo, to byl Martin Udeche, Trutnovský festival. Moc děkuju, ahoj.
1: Tak děkuju, Vakantanka. Zdravím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, může skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fous2.cz.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička

0: Děkuji, noc.
1: Muž, který se nerad skloňoval, poslední z novinek ve Velké sedmě nasazených minulý týden. Skupina Lajky, které právě teď vyšla nová deska, tak tady jsme naposled. A dáme si ještě jeden domácí kousek, čtvrt na smrt a jejich skladbu Požíračka srdcí.

parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

Tak už se to blíží 2. září, zahájíme školní rok Arše Plus s Kurtem Weilem. Tohleto byla skladba z jeho aktuální desky nazvaná Chance to Bleed. No a mezi tím jsem si já vzpomněla na to, že už jsem dlouho nepouštěla slovenskou dvojici Longital, tak tady je jejich skladba Všetko se začíná chvením.

CD Nonstop. Za ambientním projektem Foam and Sand najdeme od počátku této dekády německého producenta jménem Robert Koch. Jeho druhé eponymní album Foam and Sand vyšlo v roce 2023 pro label Network a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

tak to byly Past. No a já se s vámi rozloučím někým, komu už je o dost víc než 30, i 35, i 40. Nevím, kolik je Mikeovi D, je mu dost. Tak tady je jeho skladba True Colors a těším se na slyšenou zase za 14 dní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Reklama na Radio 1.

0: Hello, posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním, od mikrofonu vás zdraví Andrej. Nejsem tady sám, překvapivě, a dneska je tady se mnou po hodně dlouhé době známá tvář, nebo známý hlas, Terka.
1: Ahoj.
0: How are you? Jak se máš?
1: Jo,
0: já to říkám furt anglicky a už je to trošku otravné.
1: No, jsme v Česku, tak mluv česky.
0: Jsme začali krásně. Slyšeli jsme Kavinskýho, obvykle asi kvůli tomu, co se stalo, tak jsme nemohli začít jako jinak. A slyšeli jsme Nelly Furtado. A to je něco, u čeho já se teď chci na chvilinku zastavit, protože to je teď moje římská říše, takzvaně. Můj oblíbený mím. Nelly Furtado tenhle ten song vyprodukoval Timbaland, což 2000s producent asi netřeba nějak jako představovat. Znáš, viď?
1: Samozřejmě.
0: Tak prosím pěkně, kolega Timbaland vyrazil na tour a pár týdnů zpátky vystupoval v Polsku. A nutno podotknout, že hrál třeba tenhle ten konkrétní song a hrál jenom ty svoje části, což bylo jenom hej, nebo zkus to dát k mikráku, třeba to bude slyšet. Bohužel ten...
1: No jako to, já doufám, že to bude slyšet.
0: Takový jako DIY... Vibe.
1: Ikona.
0: A internet se tímhle tím poslední dobou strašně baví, protože je to
1: no jako je
0: geniální.
1: Je to vtipný, no. Já nevím proč, já jsem z nějakého důvodu myslela, že tam má i nějaký jako jiný části, že tam třeba, nevím, rapuje nebo něco.
0: Já jsem si pustil ten živák skoro celý a v podstatě skoro u každého songu, který není jeho, kde jako má jenom tyhle ty jako credits, tak ty hrál samozřejmě a třeba Sexy Back, co má s Justinem Timberlakem, tak ten track prostě hraje a borec tam do toho jenom řve yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Já bych za to platil zlatem. Přejď do Česka, Timbaland Apples. Anyway, my tady pro vás máme palbu dalších songů a začneme Black Bearem, tak zůstaňte s náma.

0: Posloucháte Já se rád trýzním na rádiu 1, u mikrofonu pořád Andrej, u mikrofonu pořád Terka.
1: Jej.
0: Já jsem v minulém vstupu mluvil o svém oblíbeným mýmu, tak co je teďkon tvůj momentální?
1: Já se za to úplně stydím.
0: Pls, do tell.
1: Můj oblíbený mým je Lupa sa lupa. Jsme zpátky prostě u AI videí.
0: Uslyšíte. Máme to tady pro vás připravený.
1: Já nevím, já to prostě miluju. A hlavně já mám teďkon celou For You page jako videí, kde lidi se jako malujou jako ona. A to prostě nejde popsat, pokud to jako neznáte. To je prostě taková paní.
0: Vypadá jako rty.
1: Ano. Prostě... Jsou to prostě obří rty.
0: To je jako celá ta postavička. Je jenom čekám, kdy se začne prodávat asi stejně jako balerína kapučína.
1: No, jo, jo.
0: Tung, tung, tung, tung, tung, sahur. Já se stydím za to, že tyhle ty věci reálně znám. Jakože I'm pushing 30, by the way.
1: No, já se za to taky mega stydím, ale prostě já nevím. Já podle mě jsem...
0: People have kids.
1: Já jsem prostě asi nemocná na hlavičku. A mě jakoby nepřiměje nic jako scrollnout dál. Jako... Imaginárně
0: podávám
1: ruce.
0: Ruku, hoch těší mě.
1: No, takže prostě potom, jakoby tím, že ten algoritmus funguje tak, jak funguje, takže pokud prostě to dokoukáte do konce, nebo třeba i podle mě do půlky, tak prostě ty videa vám to nabízí jako na té stejné bázi jako další, že jo? A je to hrozný problém.
0: Pustil jsem Charlie XCX a její Card Decline z nového alba Music Fashion Film, který moc doporučuju, ale o tomhle to tady není. Card Decline je teďkonc taky používaný jako docela dobrý memík, zvlášť ta první sloka. A já jsem týzoval tuhle epizodu tím, že jsem použil člověka, o kterém jsme tady ještě nemluvili, a jako hamba nám, protože...
1: Hamba,
0: shame, největší ikona českého YouTubeu, Instagramu, TikToku, podcastové scény, všech možných kontroverzí, Sugar Danny.
1: Ikona všeho.
0: A já si jako vážím toho, že jsem tady v přítomnosti člověka, který ji zná až moc dobře, který roky odebíral její podcasty, jestli to můžu říct nahlas. Hrdinka.
1: Já stále odebírám Hero Hero. Ale počkat, to je jenom z toho důvodu, že jsem prostě too lazy to zrušit. Já jsem třeba podle mě 4 měsíce nic neviděla, jako z toho Hero Hero. Což je vlastně jakoby taky hrozný.
0: Já jsem si takhle zapomněl zrušit předplatný u Creative Cloudu.
1: No.
0: No. To bylo trošku dražší než
1: no, to asi jo, no.
0: Hero Hero. Brainrot. No a kdyby si měla tak v rychlosti, ať tady nemluvíme hodinu, protože o ní bychom mohli mluvit rok, napsat knížku, kdo je Sugar Danny?
1: No ikona prostě. Jako, já nevím.
0: Jestli na ní máte to... někdo kontakt, tak prosím pozvěte jí, jako my tady jako chceme. Já miluji její renty na instagramových přípězích, kde prostě natočí 40 storíček, kde prostě na někoho nadává a jenom, jestli se tohleto dostane k Sugar Danny, tak na moje narozeniny měla crash out, když se definitivně pohádala s Tadeášem Kuběnkou. To byl nejlepší dárek k mým narozeninám, bylo 40 minut instagramový storíček, kde na něj nadává a I love it.
1: Já si myslím teda, jakože líbí se mi, že se cítíš jako special, ale myslím si, že ona takovýhle crazy renty má prostě každý den skoro, nebo minimálně obden. Takže vlastně na narozeniny asi kohokoliv je prostě nějaký jako crazy rent. Ale jako chápu, že tohle je vlastně jakoby asi nejlepší.
0: Nech mi to, neber mi to. Dobře, bylo to prostě pro mě precious. Já jsem byl vyloženě locked in. My pokračujeme v naší palbě a já mám tady pozdravy pro pana Zdendu Lichnovského, který nás možná poslouchá, možná ne, spíš ne, a jeho oblíbená kapela.

0: The Baddest Bitches Are in Radio 1.
1: Yay.
0: To znělo vtipněji v mojí hlavě, já se omlouvám. Zároveň se omlouvám za to, že jsem pustil živák. Oops, my bad. To nebylo v mém plánu.
1: Chybička se vloudila.
0: Slyšeli jste Bring Me The Horizon, kapelu, kterou vám prostě budu vnucovat, dokud tady budu. A slyšeli jsme Adélu a její novej song Ain't In LA. Adéla teďkonc vystupovala na Lollapalooze v Chicagu a byl to hodně velký banger.
1: Iconic.
0: Very iconic. Jakože já mám takový pocit, že asi není žádný takhle jako umělec z Česka nebo ze Slovenska, který by hrál na takhle velkém festivalu, na takhle velký stage.
1: Hele, já vůbec nevím.
0: Já střílím jako z boku. No.
1: Z boku.
0: Podekáme vlastní slova.
1: No jako já hlavně na tom miluju to, že ona je jakoby, teď taky jakoby nevím 100% lore, ale ona, že jo, původně byla v nějaký takový tý K-pop Survivor show, že jakoby měla být, no.
0: Jo.
1: A prostě zrodila se ikona, jako myslím si, že dopadla mnohem líp.
0: Si myslím, že oni ještě hodně uslyšíme. Oslým ústkem, já jsem pustil slovenský song, ne abych mluvil o paní, co vypadá jako Robert Fico, ale kvůli tomu, že moje For You page si myslí, že jsem Slovák, jenom protože se jmenuji Andrej. To vystřihnem. Ne. Já mám na svojí For You page teď strašně moc slovenskýho lóru a strašně moc slovenskýho bizárku a strašně moc slovenských obchodů a těchto těch věcí. A je to tak strašně jako níž věc a tak strašně jako vtipný, že vám doporučuji si to jako najít. Já mám teď na Instagramu paní, která prostě říká random jako citáty. Jako sedí na gauči a říká, našla si 2 eura. A pak jako creepily kouká prostě do té obrazovky. A nebo doporučuju si najít obchod, který prodává církevní předměty. Znovu, I'm pushing 30.
1: Kontroverzní trochu.
0: Když jsme se bavili předtím, co je ta tvůj oblíbený mím, tak my teďkon spustíme dvě skladby, dvě naprosto příšerné skladby, takže se...
1: Omlouvám se všem.
0: Yes, ale...
1: Hlavně sobě teda.
0: Který souvisí s AI tvorbou brainrotovou, která prostě je jako všude. A no, netřeba k tomu asi nic víc říkat, prostě let's go. V kamině 6 utr-

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Já se rád trýzním, u mikrofonu pořád Andrej, u mikrofonu pořád Terka. Nám tady zahrála taková specifická tvorba.
1: Kvalitní.
0: Kvalitní. Prosím vás, ta smutná písnička, která hrála předtím, tak ta hraje jako podkladová skladba k tomu, když někdo udělá prostě AI-kový video se zeleninou, která se jako podvádí a tak. Já se stydím za svůj For You page občas,
1: já taky.
0: Ale myslím si, že tohle je tak níž věc, ale jakože se v tom, že člověk, který to jako zná a teď to slyšel, tak se jako zasmál.
1: My jsme se smáli
0: hodně. Já mám teďkonc takovou nostalgii písničku a Eliška, tvoje GF, měla teď nedávno narozky, takže to je takový opožděný dárek pro ní, protože This is how we bonded, upřímně, actually. A je to znělka. Yes.
1: Jo.
0: Je to znělka jednoho nejvíc ikonického seriálu z dětství.
1: Já jsem prostě čekala něco jako hrozně jako smutného, nebo prostě něco jako louký, jako romantického, nebo jako...
0: Ne.
1: Ne.
0: We bonded over this. A to poznáte. Kdo to zná, tak to pozná a bude vibovat tak jako my, tak...

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Já se rád trýzním. Nám právě dohrála Kate Alexa a její song Ordinary Girl ze seriálu H2O stačí přidat vodu. Nejvíc ikonický seriál z našeho dětství, potažmo dospívání o...
1: Nekoukali jste na to jako na výšce?
0: No, This is how we bonded, no, my na to koukali na kolej spolu s Eliškou právě. A i pak na ten spin-off a ten byl pěkně trapnej. A ve zkratce je to, když už tady mluvíme o jako AI zelenině, tak proč jako na sklonku 30 let nemluvit o tom, že to je seriál o třech holkách, který zjistí, že jsou mořský pany. It's iconic. You have to see it. Nebo možná spíš ne. Vaše děti by to možná měly vidět.
1: Já jsem to taky milovala. Ale mi potom, jako já jsem nedávala tu Charlotte moc.
0: Kámo!
1: Jako asi tak všichni, že jo? Ale...
0: Jestli je, jako jsou dvě postavy z celého jako univerza, prostě umění, který já nezvládám, a to je Charlotte a Umbridgeova, a nevím, kterou víc. Reálně, když Charlotte jako získala schopnosti mořský pany, já málem jako rage quitnul život a vyhodil televizi z okna. Girl, ne! Já jsem si teď vzpomněl na takový jeden edit, na který jsme koukali s mými přáteli jednoho krásného večera v baru. Tak na YouTube jsou takový ty různý jako edity na všechny možný jako seriály, že jo, takový ty jako, nevím, you name it, a tenhle byl zrovna na finále H2O stačí přidat vodu, kde mají takový ten obrovský boss fight, právě ty mořský pany a ta Charlotte, a hrálo k tomu The Final Countdown.
1: Geniální.
0: Jako Mona Lisa.
1: Geniální.
0: Reálně Mona Lisa. Pustili jsme ještě takový docela banger Coconut Water, který teď je taky memík matro a good vibes only.
1: Je to mega vibe. Hlavně pijte kokosovou vodu. Je to fakt dobrý.
0: Je to třeba nechutná.
1: Ne.
0: I don't like it.
1: Jako ono je to hrozně, hrozně specifický, ale je to dobré pro tvé tělo. Asi teda nevím, jako by mě to chutná, takže, ale prej je tam hodně elektrolitů v tom.
0: Znáš water talk, když se bavíme o jako vodě? Ještě než se rozloučíme, tak můžeme říct, co je to water talk.
1: To asi nevím.
0: Subkultura na TikToku, potažmo možná už na Reelskách, kde vlastně amíci, vždycky za všem hledy amíky, tak když si dělají jakoby water of the day,
1: jo,
0: vodu dne.
1: Jo, to je tohle, když si, já tam mám tu paní, která prostě jakoby, já to nechápu, oni jako nezvládnou vypít čistou vodu.
0: Ne.
1: A jasně, dávají si do toho nějaký jako kapky, které jsou teda asi bez cukru, ale jsou to nějaký příchutě.
0: Ale vždycky to má nějaký třpitky, vždycky to má prostě právě strašně moc jako elektrolitu a jako všeho. Doporučuju, fakt najděte si nějaký tyhle ty videjka a budete děkovat vodu za... děkovat vodu. Děkovat Bohu za to, že máme dobrou kohoutici.
1: S ledíčkem třeba.
0: And free healthcare.
1: No. Jako tohle je fakt crazy. Tahle se paní jakoby kombinuje, nebo ono jich je asi víc, že?
0: Mnoho.
1: Ale prostě tam zkombinovala třeba Dubai chocolate.
0: Kámo.
1: Prostě s nevím.
0: Viděli jsme to sami.
1: No asi jo. Já bych jako nechtěla pít vodu, co chutná jako Dubai chocolate.
0: Ne. Já jsem teďkon zviděl video, kde Borka zkoušela Dubai chocolate tím, že do toho namáčela jako báslo. Prostě teďkon se jako Borka jako jí máslo se vším. Fakt takovou tu kostku jako másla.
1: A to byla taková celkem mladá, ne? Nebo, protože já jsem taky nedávno viděla nějakou holku, co prostě jedla máslo, který namáčela jako v nějaký skleničce s něčím jako třeba peanut butter, ale nebyl to peanut butter, bylo to něco prostě něco, jak jsou takový ty jako marshmallow, ale je to takový ten krém.
0: Ne.
1: No a prostě jako by do toho namáčela máslo.
0: Mm-hmm.
1: Jako klasický máslo a jedla to s tím.
0: Boha. No, tak to jsou naše for you page. My se s vámi rozloučíme, tohle už je náš poslední vstup. Já už jenom nakonec zahraju dva songy od dvou artist, který jsem měl příležitost vidět minulý týden ve Varšavě, a to je Playboi Carti a The Weeknd. Playboy Carty a jeho song Sky, který jsem opět zaspal. Já to vždycky chtěl pustit, ale já nemám vysílání nikdy prvního, takže Wake Up, It's the First of the Month. Třeba někdy se mi to povede to zase zahrát. My se s váma loučíme. Děkuji, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání. Já
0: doufám, že přijdeš zase někdy brzo.
1: Of course.
0: Tak papík.
1: Papá.

0: já se rád trýzním.
1: CD non-stop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje za sedlo dnes, jak je zvykem, také více s takovou poslechovou ambientně laděnou deskou. A dnes padl výběr na tenhle ten ambientně elektronický projekt Foam and Sand a eponymní stejnomenné album z roku 2023. Tuto druhou desku, která vyšla na značce tentokrát Network. Každopádně za projektem Foam and Sand najdeme už od počátku dekády německého producenta Roberta Kocha, dříve známého v projektu Robot Koch, který už právě od konce té minulé dekády pobývá také ve Spojených státech, kde také založil tenhle ten ambientně hudební projekt. Jinak tenhle pseudonym vznikl jako platforma pro spíše hlubokou minimalistickou ambientní tvorbu Roberta Kocha, která je zaměřená více na sklidnění nervového systému, vůbec i meditaci a zároveň i vědecký i zvukový výzkum. Ten projekt se zrodil v roce 2020 a vůbec první zmínka o tomto projektu je v podobě remixu pro projekt Dreaming of Ghost, který Foam and Sand obstaral a vyšel v květnu roku 2020. No a pak už jste mohli zaregistrovat také v létě několik singlů pod názvem Circle 10, Circle 5 a Circle 6 potom. A na podzim roku 2020 vyšlo EPčko Circles Inside a Circle. Další EP ještě z prosince dostal název Three Circles. No a vlastně ty kruhy, jak pojmenoval svoje tracky, jsou takovou linkou, která se vede skrz tvorbu projektu Foam and Sand. Po dalších několika singlech během roku 2021 se pak objevuje i jeho debutové album, a to pod názvem Full Circle. To bylo v létě roku 2021. A tohleto album pak z kraje následujícího roku 2022 vychází také na ambientní belgické značce Dow Records ve fyzické podobě. My jsme si už tohleto příjemné album na pomezí takové jemné meditace už pouštěli zde pořadu CD Nonstop a už tenkrát se na něm objevili třeba jako hosté projekt Circadian Delays v singlovce Circle 21 či také zpěvačka Delia de France. To byla singlovka Circle 27. Doplním, že tohleto album Full Circle dostalo i také digitálně v prosinci roku 2021 podobu remixovou Full Circle Reworks, kde jste našli celkově 9 předělávek od zpřízněných projektů, jako třeba Arms and Sleepers, dále třeba Alaskan Tapes, Midori Hirano či Six Missing. Během roku 2022 se pak objevuje v květnu i pro změnu další remixová EP záležitost, sedmisklabová s názvem The Next Billion Years. Tentokrát obstaral remixy právě projekt opět Foam and Sand pro tyhle ty starší věci od Robot Kocha. No a na jeho novou druhou studiovou desku jsme si museli počkat do roku 2023, kdy po singlovkách třeba s Priscilla Ann, Circle 77, či trumpetistou Stuart Colem, single Circle 35, se objevila i tato druhá studiovka, eponymně nazvaná tentokrát Foam and Sand. Deska vyšla na jaře roku 2023 pro tentokrát značku Network. A vy jste tam našli, kromě zmíněných Priscilla Ann a Stuart Cole, také spolupráci s projektem Two Lanes či Jay Fosterem. Priscilla Ann dokonce zde má spolupráci ve třech skladbách. No a následující rok 2024 pak přichází Foam and Sand projekt opět s další remixovou EP záležitostí, tentokrát sedmisklabovým EPčkem Reworks, který nabízí remixové práce od Caitlin Aurelia Smith, Ben Lucas Boysna, dále třeba Taylora Dipré či projektu Helios. Během pak roku 2024 vychází pak singly jako Planets, Coherence či Ancestors, vždy s podtitulem Circle a číslo. No a vy tyhle ty nahrávky pak najdete na třetí studiovce, desce s názvem Hello od projektu Foam and Sand, která vyšla v listopadu roku 2024, tentokrát na značce Roberta Kocha Trees and Cyborgs a nabídla celkově 12 nahrávek, kde opět spolupracuje třeba se zpěvačkami jako Pea, Kate Fleur Young, Delia de France nebo Daniela Mars. Během pak loňského roku se objevily singly jako Rhea či Amber, které pak nakonec najdete na EP z května s názvem Hello Afterglow, takovýmu bonusu k té desce z toho předchozího roku. kde opět najdete víceméně spolupráce se zpěvačkami jako Kate Flair Young, Airless či Pea. Každopádně i v létě loňského roku se objevila dvojsklubová ambientní záležitost Breath as Love EP, kde spolupracuje Foam and Sands s hudebnicí Katy Hendrick. No a na samém skonku ještě loňského roku v prosinci před Vánoci vyšla také EP záležitost Soft Euphoria, která nabídla další 4 nové nahrávky od čísla Circle 55 až po číslo Circle 58. No a v tom letošním roce po singlech jako Circle 64, 61 nebo 68 nakonec se vychází i 4. studiové album s názvem Quieter v květnu letošního roku a vy tam opět najdete krásnou meditačně hladinou, tentokrát nejvíce klidnou asi desku s celkově 11 skladbami a spoluprací mimo jiné v těch singlech třeba se zpěvačkami jako Maša Brodská, již zmíněnou také třeba Priscilou Ann nebo zpěvačkou Pea. Každopádně Robert Koch už svůj projekt Robot Koch pověsil, jak vypadá na věšák a věnuje se čistě teďka téhleté hojivé, léčivé, ambientní, meditační muzice v projektu Foam and Sand. Tohle je jeho druhé album, eponymně nazvané Foam and Sand z roku 2023 ze značky Network a já vám přeju krásný poslech. CD non

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer, holky a kluci. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1, ať už jste kdekoliv. Ze studia vám toto poselství zasílá strýček Míša jako každé pondělí po 8. hodině. Nebude nic nového, Ešus a hudba za dobrou práci jako každé pondělí mezi 8. a 10. Jí drobná změna bude a to, že po 3 Ešusech, které byly z archivu, začínáme už línii živých Ešusů. A kdo je mým dnešním hostem, jste buď už viděli dneska na facebookovém profilu Ešus a už teď se můžete na mého hosta podívat tady ve studiu, ukážu. A to je všechno pro začátek, tak pojďme na to. Strýček Míša, Ešus a hudba za dobrou práci. Rádio 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer ještě jednou a tentokrát už z Ešusu a dovolte mi, abych ve studiu uvítal Jitku. Jitko, dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Jitka přijela z Pardubic, děkuji moc za perník.
1: Rádo se stalo.
0: A za lahev piva. Jak to víš, že mám k pivu kladný vztah?
1: A slyšela jsem pár podcastů a myslím, že i v tom telefonu, kdy jsme si domlouvali termín na dnešní vysílání, tak to tam padlo. Že zvládnem ještě a jestli dát jednu skleničku před vysíláním.
0: No a s Jitkou jsme se domlouvali, já jsem sledoval její facebookový profil, který se jmenuje Urvaná ze řetězu, na který se můžete podívat, když zapisovala téměř každý den svůj běh. Jitka běží životem. Jitka nechodí, Jitka běží životem. Hele, běháš třeba i do práce?
1: Někdy spíš z práce.
0: Jo, to je úprk, to je
1: něco jiného. To bych musela stávat hodně brzo a někdy, nebo každý den musím ráno vyvenčit ještě pejska a někdy ta práce, my to máme třeba hodinu klidně i daleko, takže jako dojíždíme, montujeme vrata a brány, takže ta práce je každý den na jiném místě a ne každý den by to šlo úplně takhle zvládnout.
0: A se psem běháš?
1: Se psem běhám, ano. Ano, je canicross, děláme.
0: Aha, to je, my jsme Zu nějak nestačili naučit, aby neutíkala a když uvidí zajíčka, tak je schopná mě prostě svrhnout na zem a tahnout lesem.
1: Máme úplně stejný problém.
0: Jo,
1: a srnka. A když je na volno, tak srnka a zajíc samozřejmě zvítězí a já tam pak jenom čekám. A
0: jo, a doufá, že se vrátí.
1: No, on má GPSku, takže jo, aspoň vidím, kde je a abych nemusela čekat tu 3/4 hodinu, než se uráčí jako vrátit za paničkou,
0: ještě
1: tak si pro něj dojdu.
0: Elektrický obojek, ale já si myslím, ano. Že když by naše Elza uviděla srnu, tak i kdybych do ní pustil smrtelnou dávku proudu, tak bude běžet dál. Jako.
1: No, nejsem příznivec úplně elektrických obojků, takže doufám ještě, že to vycvičím asi.
0: Tak se vrátíme tedy od běhu se psy a běhy psů k tvému běhání. Ty běháš úplně všude a já jsem se na tebe koukal a dneska jsem to tam i psal. Do Santiago de Compostela zpravidla se chodí, ale ty jsi tam běžela.
1: Přesně tak.
0: Kde se vzala v tobě láska k běhu? Jak dlouho běháš vůbec?
1: No, takhle systematicky a jakoby, že mám nějaký tréninky, tak běhám relativně krátce. Začala jsem běhat v roce 2024 v prosinci. Těsně před svýma 40. narozeninama jsem se fakt rozhodla, že začnu něco dělat pořádně.
0: Já myslím, že už běháš 20 let.
1: No, já jako celý život jsem sportovně aktivní, to určitě, ale že bych měla napsaný tréninkový plán a běhávala intervaly, abych se zrychlila nebo věděla, co jsou dlouhý běhy, co jsou tempový běhy, tak to se stalo až před tím rokem a půl teprve.
0: A to všechno zvládáš, tyhle věci?
1: Zatím to zvládám.
0: Ty jsi i součástí hnutí rozběhejme?
1: Rozběháme Česko, ano. Já dělám ambasadora pro Rozběháme Pardubice. Uh-huh. To je organizace, která pomáhá zvednout lidi z gauče, kdy my, nebo já jako ambasador, pořádám výběhy pro širokou veřejnost. Všechny běhy jsou zdarma, může přijít úplně kdokoliv.
0: A vy ho učíte i techniku?
1: A jako nejsem trenér, to ani zdaleka, i když co na něj může být, možná mám to tam v té hlavě už nějaký pátek, že bych ráda se i já sama zlepšila, abych mohla učit i další lidi, ale samozřejmě jako poznám, když někdo dělá něco špatně a umím poradit, to určitě ano. A každý člověk, který by chtěl s námi běhat, zrozběháme, tak těch běhů je výběhy dělám různého typu. Úplně pro začátečníky, najde si tam i člověk, který už třeba uběhne 15 kilometrů. Takovýhle souvislý běh, takže všechno je v aplikaci, dá se to tam najít. Je to tam popsaný, kde je sraz, kolik mám představu. A v Pardubicích si najdou mě, v jiných městech si najdou někoho posluchači jiného. Někoho jiného, s kým můžou běhat.
0: Já mám běh zakázáno od fyzioterapeutky, jo, protože jsem tlustej a no, že tak, bych si zničil koleno.
1: Jasně, tak nějaká rychlejší chůze, nebo indiánský běh pro začátečníky, ne, úplně v pohodě.
0: Já mám ty Nordic walkingový hole a to mi úplně stačí.
1: Dobře, jo. Každý je...
0: Každý podle svého, ano. Tak a ty jsi se rozhodla, to ten poslední největší běh, běže teda, kde jsi startovala? Nebo takhle, řekněme si, bylo to 900 kilometrů.
1: Ano.
0: A jak dlouho si to běžela?
1: Běžela jsem 25 dní. Přesně.
0: A měla si to nějak dopředu nastavené, od kdy, nebo si to nechala na tom, prostě poběžím, dokud nepadnu, a kde padnu, přespím?
1: Takhle to bylo. Neměla jsem vůbec vymyšlený dopředu, kam až chci doběhnout, který den, kromě prvního dne. Tam jsem si cíleně, abych nepřepalila začátek, protože to já umím a protože jsem prostě urvaná ze řetězu, tak jenom ten první den jsem si zarezervovala ubytování, myslím, že to byl nějaký 35. kilometr, tak tam jsem měla rezervaci prostě, abych, jo, vím, že umím uběhnout víc kilometrů i s převýšením, ale abych nepřepálila začátek, tak první den jsem měla rezervaci na noc a ty další dny už jsem si chodila, jak jsem to cítila, jak se mi chtělo daleko doběhnout.
0: A kolik jsi tak běhala v průměru? Bylo to hodně podobný, nebo... Co dělalo
1: jako
0: ty
1: úplně
0: rozdíly?
1: V průměru vlastně bylo nějakých těch 35-38 kilometrů. Nejdelší běh jsem měla 48, nebo já bych teda říkám běh, ale často to byla taková indiánská chůze. Když to šlo, jsem se snažila běhat, ale já jsem z Pardubic, nebo bydlím v Pardubicích.
0: To je rovina, že?
1: A tam ty kopečky jako natrénovat je dřina. Tam, takže... Nejdelší běh těch 48 kilometrů, nejkratší jsem měla, myslím, 24-25 kilometrů, protože já jsem si vůbec nebyla jistá, jestli dokážu každý den uběhnout 40 kilometrů po takhle dlouhou dobu. Takže jsem se jako cíleně šetřila některý dny. Některý dny se mi vlastně jako nechtělo, jo, to tělo bylo unavené nebo hlava byla unavená.
0: A dala ses pauzu, jako že by si měla den za hálky? Jako
1: ne, ne, ani jeden.
0: Každý den si musela běžet.
1: No nemusela, ale chtěla jsem.
0: Chtěla.
1: Den pauzy jsem měla v plánu jedině ze zdravotních důvodů, kdyby to vyžadovalo fakt jako tělo, že by bolely nohy nebo nějaký jiný potíže.
0: Teď úplně odskočíme. Když se podíváte na facebookový profil Ešusu, tak tam nejenom, že uvidíte Jitku, ale Jitka drží v ruce Glade, nebo co to je? Nějaký...
1: To je Compostela, takzvaná.
0: Diplom.
1: No,
0: za účast.
1: Ano, no, takový certifikát, nebo jak by se to správně ještě řeklo. Po dokončení cesty v Santiago de Compostela každý poutník, nebo každý poutník, který chce, tak si zajde do kanceláře, do turistické, tam předloží kredenciál, to je průkaz poutníka, do kterého se během cesty sbírají razítka, každý den alespoň jedno.
0: A to jsou nějaký body? Nebo turistické informace? Nebo...
1: Kdekoliv. Buď to jsou ty ubytovny, ve kterých jsme spávali, tak vždycky na recepci jsou razítka. V každém kostele ne, ale často v kostelích. I když si dáte někde kafe nebo oběd v restauraci, tak tam všude jsou razítka a jsou jako nachystaný, není potřeba nikoho žádat.
0: Dobrý den, nemáte razítko.
1: No, ne, je to nachystaný na baru a každý si to když tak i cvakne sám. A takže... Každý den minimálně jedno razítko a kdybyste tu cestu nešli takhle celou, ale jenom posledních 100 kilometrů, abyste mohli získat tady ten certifikát, tak když jdete posledních 100 kilometrů, tak jsou to dvě razítka denně.
0: Jo. A vedle máme svatojakubskou mušli, že jo?
1: Ano, svatojakubská mušle to teď teď v moderní době nosí poutníci připevnění na batohu, jenom aby jako poznávací znamení.
0: Jo, aby místní viděli. Co si zač?
1: Tak, ale tu cestu, já jsem šla teda, to jsme neřekli, jsem šla francouzskou cestu, já jsem zakecala tu odpověď.
0: Jo.
1: Já jsem šla francouzskou cestu, ta je nejpopulárnější, tu chodí nejvíc poutníků.
0: To je ten sever přes Bilbao. A...
1: Ne, to je Camino Norte.
0: To je Camino Norte a ta francouzská je?
1: Ta je ze Saint-Jean-Pied-de-Port. Neumím teda tu francouzštinu úplně.
0: Ještě z Francie.
1: Jo. Je to... asi 20 kilometrů od francouzsko-španělských hranic, ve Francii se začíná, překonají se Pyreneje, ale nepředstavujte si nějaký jako vysoký hory, jenom takový trošku větší, zelenější kopce. Jako ten první den bylo převýšení asi 1400 metrů, že se šlo nahoru, takže myslím, že ten první den spoustu poutníků jako prověří, ale když dokončí ten první den, tak si myslím, že už dojdou jako i ten zbytek. Těch 800 necelých kilometrů.
0: Tak jsem měl udivující výraz.
1: Viděla jsem si.
0: Protože to je Sněžka, že jo? Od moře.
1: Tak a tohle bylo taky skoro, myslím, že se vycházelo z nějakých 100 metrů nad mořem, něco takového to bylo.
0: Mhm. A jde se nahoru. A pak to bylo těch 900 kilometrů.
1: 900 kilometrů to bylo až úplně k moři. Santiago de Compostela, myslím, že na certifikátu mám napsaný 775, ale stejně podle hodinek, co mi měřili můj běh, tak to bylo víc. A pak ještě k moři zbývalo 80 kilometrů přímo k oceánu na konec světa a já jsem si to ještě o jeden den prodloužila. Tam většina poutníků se rozhoduje, jestli půjdou do Fistery nebo Finistery, používají se oba dva názvy, anebo jestli půjdou do obce, která se jmenuje Mušia. Je tam rozdíl v tom, že Finistera, ten kdysi dávno považovaný konec světa, ve středověku to takhle si mysleli, že už zatím nic není, tak je taková živější, taková skoro dovolenková destinace.
0: Modnější, jako.
1: No, sice tam nic není, je pár restaurací, jako jedna pláž nebo dvě, ale oproti tomu ta Mušia, kde to, mě to symbolizovalo víc ten konec světa, byl tam jenom kostel a to vlastně, jo, asi 60 obyvatel, prostě úplná
0: díra.
1: No, konec světa. Druhý konec světa pro mě. Takže většina lidí se rozhodují mezi tady těma dvouma městama a já jsem měla docela dost času, tak jsem se rozhodla, že navštívím obě dvě. Takže pak to dalo těch 904 kilometrů přesně.
0: Já si to hledám tady na mapě už. Ale možná jsem na úplně jiným kontinentu. No, ale to nevadí. Nebo ne? Asi jsem správně. Jo, Santiago. Jo, jo, už
1: jo,
0: to
1: vypadá
0: vidím.
1: To tak, ano. No.
0: Jo, tady Mušia, psáno Moxia, kde byste.
1: Ano, to je ono.
0: Jo, jo, a tam je krásný kostel.
1: Tam je krásný kostel a dokonce, a to se mi teda moc líbilo, poutník nebo jakýkoliv turista, který tam přijde, tak si za dobrovolný příspěvek tam může z bedny takové, není to jako nikterak ani jako hezký, ale je to taková papírová, kartonová bedna s voskovýma částma těla a nebo klidně i s celou postavou a tady tu věc, já jsem si teda vybrala nohu s kolenem, tak může tam obětovat a tím si jako zajistit zdraví.
0: Já si vzpomenu poutní místo Portugalsko, protože
1: možná Fátima?
0: Jo, ve Fátimě, my jsme byli ve Fátimě.
1: Já jsem na to psala bakalářskou práci,
0: jo,
1: takže
0: a tam mě udivilo, právě tam si mohla koupit ten orgán, který tě zlobí, když si prosila teda panu Marii o vyléčení. A koupila si z tato nohu, žaludek, jo, tam to bylo opravdu anatomický orgán, tam bylo komplet všechno, co si mohla, dělohy, jo, prostě všechno.
1: Tak to bylo propracovanější.
0: Koupila si to, pak si padla na kolena a šla, já nevím, několik stovek metrů po kolenou, tam byli poutníci, kteří šli i třeba kilometrový vzdálenosti a nesli tuhle voskovou, a já nevím, jestli to byla asi více, nebo dá
1: ne,
0: se to zapálit?
1: Za nás to byl jenom takový odlitek, ale právě kdysi dávno se to zapalovalo, ale já mám pocit, že ten kostel zhořel. Jo. Nejsem si jistá, jestli tady z toho důvodu, jo, ale určitě prosím. Jako zhořel.
0: Někdo to nesl ledvinu.
1: A ale teďka se to tam jenom položí před sošku Panny Marie a myslím, že až se to naplní, tak oni to zase odnesou zpátky do té papírové bedny a takhle to koluje.
0: No a pomohlo to teda?
1: No určitě.
0: To koleno.
1: No tak tohle už bylo na konci cesty, ale koleno mi vydrželo, obě dvě kolena mi vydržely celou cestu, aby nebolely, takže jsem ještě takhle jako trochu jako poděkovala, že to vydrželo a aby sloužili dál na další běhy.
0: A teď, když se říká, že jsi měřila hodinkama vzdálenosti, měřila si i tempo, jaké jsi měla tempo?
1: Tempo jsem měla víceméně nakonec šnečí, protože já jsem to jako nevypínala, když jsem šla třeba do kostela. Jo. Nebo po té cestě jde spousta poutníků s vámi. Ze začátku jich není úplně moc, jako pak na těch posledních 100 kilometrech, ale ta cesta do toho Santiago se často říká, že Camino, tak se jmenuje ta cesta ve španělštině, tak Camino je o lidech. A já jsem tomu ze začátku nechtěla úplně věřit, protože jsem tam prostě přijela s tím, že si odběhnu z bodu A do bodu B, ale po pár dnech jsem zjistila, že opravdu Camino je o lidech, takže když jsem někoho předbíhala a nějak mi padl do oka nebo na mě zamával, tak jsem se s ním zastavila a třeba kilometr dva jsme takhle spolu šli, takže to bylo hodně prolínaný chůzí, takže to tempo. Když jsem běžela po rovině, tak se dalo běžet 6,37 minut na kilometr, ale pak byla chůze, kdy klidně kilometr trval 15-20 minut.
0: Jo, protože jsi zpovídala.
1: No, jasně, ano.
0: A našla jsi tam nějaký, nechci říct přátelství, ale nějaký vazby, že si třeba ještě píše teďka na sociálních sítích?
1: Nebo... Ano.
0: Kam jsi pozvaná? Na návštěvu?
1: Dokonce jsme se na to s tím chlapcem plácli. A ono to vypadá, že to možná i klapne. Potkala jsem Američana Paula z Ohia a toho se mi povedlo trochu taky rozběhat.
0: Jo.
1: Pár lidí se mi tam podařilo rozběhat.
0: Že... Rozběháme Ohio, jo?
1: Já jsem to tam tenkrát nazvala Rozběháme Camino. Asi 5 lidí se ke mně přidalo a chtělo si zkusit taky jako běhat. Tak tady s tím Paulem jsme spolu běželi dokonce 2 dny.
0: Čímž mi napadá, jestli jsi byla jediný běžec, což jsem se chtěl taky zeptat, nebo vás bylo víc? Jako...
1: A nepotkala jsem žádného dalšího běžce. A tady ten Paul nebyl připravený, nebo nebyl to běžec, měl normálně velký batoh krosnu.
0: A
1: ne úplně těžkou, jak uměli mít některý jiný poutníci. A takže dokázal běžet i tady s tím velkým batohem. Takže to byl jediný, který trošku běžel, nejenom šel.
0: Kolik vážilo tvoje zavazadlo?
1: Já jsem měla batoh, když nebudu počítat vodu a jídlo, tak měl 4,5 kila. S vodou potom většinou jsem nosila litr, ze začátku i 1,5 litru vody. Já se trochu bojím žízně, takže jsem nosila hodně vody, ale nakonec v každé vesnici, fakt v každé, minimálně v každé druhé byly fontánky a ta voda se dala se dopustit a vůbec nebyl problém s vodou. Nikde.
0: Budila jsi jako běžec nějakou pozornost? Když si šli chodci a najednou kolem nich profrčela rychlá jitka.
1: To přesně takhle, to, ano, budila jsem pozornost, ale...
0: To jako auto, když tě přede na dálnici.
1: Bylo to jako milý, všichni jako tleskali nebo obdivovali a já říkám, ne, tak já jsem chodila ty vzdálenosti ke konci už stejný jako ti ostatní chodci. Oni ze začátku taky třeba chodili jenom 20 kilometrů, řeknu v uvozovkách jenom, ale jak si to tělo zvykne na tu zátěž, tak už ke konci ten poutník byl schopný ujít 40 kilometrů, i když na začátku
0: to
1: mu dávalo zabrat 20 kilometrů. Takže ke konci já už jsem chodila stejný vzdálenosti jako ostatní poutníci, akorát, že oni stávali dřív a ta cesta, ten den jim trval jako díl hodin, jo, víc tak, hodin než mě.
0: Jo, tak říkali v těch ubytovnách, Jitka může ještě spát, ona nás za chvíli doběhne.
1: Přesně takhle to bylo, úplně doslova. Vážně, ano, protože ti poutníci, jednak oni se bojí tepla. To tady ten strach já nemám, já ho vyhledávám. Takže mě nevadilo jít odpoledne ve 2 hodiny, kdy fakt ty teploty, no tak myslím, že to počasí bylo podobné, jak tady v Čechách, bylo to, no, to kolem té 40.
0: Ty se zvrátila kdy? To je nedávno.
1: To budou 3 týdny, to budou za chvilku. No.
0: A tam byly teploty teda kolik?
1: A ze začátku to bylo těch 38-40 ve stínu, akorát tam nebyl stín. Tam se jde celou dobu, nejsou to lesy, že by si člověk takhle představil, že se někde schová. Je to cesta mezi polem a nějaký takovýhle stezky. A takže spousta poutníků stávala klidně o 4:30 ráno, aby prostě tu svoji porci těch kilometrů, co se rozhodli ujít těch 20-25 kilometrů často, tak aby do té 1 hodiny odpoledne měli zvládnutý a schovali se na tu ubytovnu a to největší teplo přečkali prostě už v lehce klimatizované místnosti.
0: Jo, takže oni vycházeli a ty si šla pomalým krokem do sprchy.
1: Oni vycházeli, jsem se otáčela na druhý bok a říkám, tak to teda ne. První 2 dny jsem vstávala jako oni, protože to jsou ubytovny, kde spí 10 lidí, 20 lidí v jedné místnosti. Takže...
0: Oni rachtají, veď.
1: Jednak někdo jde na záchod, někdo chrápe, ale jakmile si začnete o 5:30 nebo v 6 hodin ráno balit batoh, tak je jako zhůru celá místnost. Ať to děláte sebe víc potíšejc, tak vás to prostě zbudí. A ze začátku já jsem stávala taky takhle první 2 dny a pak si říkám, jako, že ne, že jsem vlastně jako na dovolené a že nebudu stávat jako v 6 hodin.
0: No, ty jsi to pojel jako běžící dovolenou, jo?
1: No jasně, to byla dovolená, ano.
0: Ti dali v práci takhle dlouho volno, jo?
1: Jo, já jsem OSVČ, takže tam se to dalo jako zařídit. Jo, jednoduše. Bez problémů.
0: Nechápu, ty. Já prostě běh pro mě není, mě stačí ty holé. A jak říkáš ty, jako vždycky začneme s vysokým tempem, jo, máme, já nevím, nějakých 12 minut na kilometr. No na konci, jak říkáš ty, je hezký strom, ty jo, tohle, tamhle to, a ono je to 25 minut na kilák.
1: Ano, potom. Jo. Ale ten běh, nebo ta chůze s těma holema je možná začátek běhu.
0: Kdo ne, ne, ne, ne, ne, ne, já už na tyhle novoty nejsem. Jinak vám, kteří nás právě teď posloucháte, můžu nabídnout, chcete-li se Jitky na cokoliv zeptat, tak už je to obecně o tom běhu, nebo k tomuto jejímu běhu konkrétnímu, tak můžete psát na facebookový profil Ešusu, já tady mám otevřené zprávy a můžeme si je hnedka číst. Tak pojďme vzít teda tu cestu jako takovou. Měla si čas se třeba zabývat i věcmi, jak jsem ti říkal, já když jezdím ven, tak se zabývám architekturou, uměním, jo, nebo podobnýma věcmi. Jestli jsi měla čas všímat si toho okolí?
1: Ano, jako času bylo dost. Já jsem sice stávala a odcházela z těch hostelů jako poslední, ale stejně jsem třeba ve 2, ve 3 hodiny odpoledne už byla na ubytovně. A když mě právě potom po pár dnech přišlo, že jsem tam strašně brzo a vlastně celý zbytek odpoledne nemám co dělat, tak jsem se zastavovala na těch místech, že měla jsem sebou průvodce, nebo já jsem ho měla teda vyfocenou každou stránku, protože se mi, mě ta knížka přišla těžká, takže tu jsem nechala doma, ale informace jsem měla o tom, co na té cestě potkám a kde by bylo dobrý se zastavit a co navštívit. Takže každý den minimálně jeden kostel, i přesto, že v Čechách do kostela nevkročím asi jak je rok dlouhej, tak tam mě to, přece jenom je to svatojakubská poutní cesta a tak nějak to k tomu patří a těch kostelů bylo nespočet.
0: Tam je strašně moc.
1: Úplně.
0: V Portugalsku.
1: Byla vesnice, kdy třeba byly 3 kostely v jedné malé vesnici, takže každý den jsem byla schopná jít do kostela, jo, času na takovýhle věci okolo bylo dost, určitě.
0: No, ty máš poznámky tady sebou.
1: Ano.
0: Tak půjdeme po poznámkách.
1: To bylo jenom takový, kdyby mě náhodou vypadla nějaká informace.
0: No tak ještě jídlo. Ještě jsi slyšela i o jídle. Jak se tam dalo stravovat? Někdo píše?
1: Jo,
0: no,
1: mám.
0: Povídej.
1: No, já jsem celou tu cestu měla hodně takovou nízko rozpočtovou, takže obědy jsem řešila v supermarketu, kdy jsem si koupila nějakou bagetu a konzervu tu nějaká, protože ono ani po tom obědě se pak jako nechce úplně běžet, takže jsem nejedla nějaký větší jídla. A v rámci šetření jsem večer šla do dalšího supermarketu nebo spíš nějakého pidi obchodu a tam jsme to hodně řešili jako ostatní
0: poutníci. Dala si další bagetu.
1: No, nebo čínskou polívku, nebo často. Oni byli hodně dobře vybavený. Ty vesnické obchody na ty poutníky, to bylo neskutečně dobře připravený.
0: V Portugalsku dělají strašně dobrý ryby, jako čerství. Sardinky se tam měla.
1: No jasně, no. Jako jo, já vím, to taky mám ráda, ale tak nějak ten rozpočet byl trochu omezený. Ne, že bych si někdy nedala teplý jídlo, to určitě, k tomu se ještě asi dostanem. Ale úplně ta nejčastější večeře byla takhle, ale v těch obchodech se dali koupit i krabičky věci do mikrovlnky, hotový jídla, nebo dokonce, to mě teda jako překvapilo, moc se mi to líbilo, tam šli koupit vařený vejce. Že byly fakt pro ty poutníky připravený, že často na těch ubytovnách byly kuchyňky, ale mohly i nebýt. Dalo se to jako vědět dopředu, jak je ten hostel vybavený.
0: Jo, oni mají nějaký přehled, kde tam je napsaný, že tam je pračka, sprcha.
1: Ano, na celý kamíno, ať jdete vlastně skoro jakoukoliv z těch hlavních cest, tak na to existují aplikace. Já jsem používala aplikaci Camino Ninja. To asi jako není nic tajného úplně. Těch aplikací je víc, já jsem používala tady tu konkrétní. A tam vy si zadáte, že jdete tady tu francouzskou cestu, nebo já jsem šla francouzskou cestu. A teď si tam zadáte kde startujete ten konkrétní den a kam třeba chcete dojít. A vyjede vám prostě úplně itinerář, kolik vy potkáte vesnic, co ta vesnice přímo nabízí, jestli tam je zdroj vody, jestli tam je obchod, jestli tam je hospoda a jestli se tam dá ubytovat. A vy si vyberete to místo teda, kde chcete skončit, rozkliknete si ty ubytovny, těch je třeba 5, někdy i víc, podle toho, jak je to město nebo ta vesnice velká. A zase pod tou ubytovnou je napsaný. Je tam pračka, je tam kuchyňka, je tam možnost společné večeře. Mm-hmm. Jo, takže všechny informace a ještě kolik to stojí a někdy bývají i fotografie k tomu.
0: A je to ubytování se snídaní? To je to, co vždycky
1: hledá. To se dočtete právě v té aplikaci, většinou ne. Jo. Nebo ve většině, ve kterých jsem spala já, možná, já jsem si samozřejmě zase vybírala ty levnější,
0: Jasně. Ale
1: není to v ceně rozhodně. Takže když si v té aplikaci najdete, že budete spát tady v té ubytovně, nabízí se společné večeře, tak tu si musíte zaplatit jako
0: bokem. A to jsi zdala někde?
1: Ano.
0: A ta stojí kolik?
1: Bylo to, myslím, 18 euro.
0: Jo, jo.
1: Příchodová večeře.
0: A dobrý?
1: Jo, úplně v pohodě. A hlavně vy se tam potkáte s těma poutníkama, se kterýma, který já jsem předběhla ten den třeba a tam máme čas jako pohovořit a když jsme to nestihli po cestě ale během
0: jídlo,
1: dne.
0: Jako vynechat jídlo v tomhle případě je strašná škoda, protože to je ten moment, kdy se všichni zastaví a mají čas loupou ten bílej chleba a vytírají talíř a povídají se u toho.
1: Přesně tak a ty večeře ještě byly různý typy. Byla buď jo, třeba v jednom hostelu bylo, že jsme si vybírali každý z jídelního lístku, bylo jako takový poutnický menu a bylo předkrm, hlavní chod a dezert a z toho si bylo tam třeba 5 druhů u každého na výběr, takže každý si vybral, na co zrovna měl chuť a vždycky ještě ten stůl, jsme seděli, my jsme to pak teda srazili, ale třeba po 4, tak dostal nějakou tu karafu s vínem. A tak to byl jeden typ večeře, druhý typ večeře byla sdílená večeře, kdy se na stůl postavili veliký mísy se salátem, s polívkou, pak s tím hlavním chodem a nabíralo se to každý z té mísy do toho svého talíře.
0: To a, ještě víc jako propojovací.
1: A to bylo super, ano, jo, bylo to perfektní. A vždycky jako zbylo, jo, ne, že by jídla nebylo nikdy jako málo, když se takhle člověk rozhodne pro tady ten typ večeře, tak... Tak úplně v pohodě. A někdy se teda dali koupit i ty snídaně. A mně přišlo, a měla jsem to trochu nastudovaný už jako z domu, že je zbytečně drahá za tolik málo jídla, kolik jako ten poutník vlastně potřebuje. Ta snídaně, jako, i ten běžec potřebuje jako nějakou vydatnou stravu. A často se to točilo kolem toastového chleba s džemem.
0: A sebou jsi zbrala co? Na ten den. Říkala si, že se stavila pro bagetu, ale jestli si měla zásobu hroznovýho cukru nebo něco, protože přece jenom běh vyčerpává víc než chůze, si myslím.
1: Asi ano, možná pro to rychlejší tempo, ale měla jsem v batohu zásobu jedno konzervy tuňáka a takových preclíků, to jsou takový mini rohlíčky, je to suchý, ale mě to chutná, je to i k pivu, to je vynikající, ale dalo se to s tím tuňákem úplně hezky, ale to byla taková železná zásoba, kterou jsem si řekla, že prostě s ním až bude úplně nejhůř, protože ta cesta, vy fakt jdete z vesnice do vesnice, jo, může tam být 5-kilometrový úsek, kde není nic, může tam být kilometrový úsek, kde není nic, ale v těch vesnicích se vždycky dalo dokoupit. Musíte trochu počítat s tím, že není, ne, že Španěle mají tu siestu. Já to úplně jako nemám ráda, protože prostě v 1 hodinu nebo ve 12 oni zavřou a otevřou v 5 a samozřejmě tady v tu dobu ten člověk jako něco sníst chce. Restaurace fungují, ale obchody jsou zavřeny. No. Takže... Neřešila jsem.
0: Na oběd do té restaurace, že jo?
1: No, popravdě jsem byla dvakrát asi na obědě takhle, ano.
0: Jinak přeruším, Irena, tě zdraví z Litoměřic, respektive z Varnsdorfu, že jsi Borka.
1: Irena je moje spolužečka z vysoké školy, děkuji.
0: A pak tady máme od Lenky. Jitulko, co bylo na cestě nejtěžší, se ptá tady.
1: Úplně paradoxně, bylo strašně jednoduché. Prostě ono to celé dopadlo tak nějak, tak jak jsem si to naplánovala a to jsem ani jako neplánovala nic. Jako, ano, chci dojít odsud tam, ale že bych měla nějakou představu, ano, každý chceme, aby to dopadlo dobře, ať se nezraní člověk, ale nic, tam jako vlastně nic těžkého nebylo. Já jsem si asi, tohle byla moje nejdelší cesta, úplně takový to největší životní dobrodružství. Ale vlastně paradox je úplně nejlehčí možná cesta, jakou jsem si mohla vybrat. Jo, protože jak je to celý zajištěný, jak tam jsou ty ubytovny, jsou tam obchody, každý ten poutník vám, kdyby se něco stalo, tak vám pomůže. Nejste tam nikde sám třeba 2 dny, nebo že byste pět hodin nikoho nepotkali.
0: Napadne tě medvěd, tak...
1: Nebo medvěd vás taky nesežere, takže to bylo vlastně strašně jednoduchý. Až jako podezřelo jednoduchý.
0: A cesta dobře značená, ne?
1: Protože dokonale.
0: Jsou všude ty žlutý...
1: Jsou žlutý šipky žlutý i ten symbol té svatojakubské mušle, žluto-modrý. A úplně, jo, tam...
0: Ty jsou jinak vidění i tady, jo, kdyby vás to...
1: Ano.
0: Protože svatojakubská cesta už jde vlastně je to síť z kostelu, od kostela k kostela svatého Jakuba a vedou i českým územím.
1: A mám pocit, že jich je možná 6 v České republice už, no, ale teď no, si taky nechcem jistá tím, co... Kousek od Pardubic máme takovýhle, jeden ten patník.
0: Ano. Já jsem poprvé zjistil, že to existuje, když jsem byl v Regensburgu a tam nějaký skotský rytíři mají kostel svatého Jakuba a tam jsem poprvé viděl tu značku a bylo tam napsáno Camino.
1: Uh-huh, ano.
0: Já nevím, kolik tisíc kilometrů, jo.
1: V Pardubicích dokonce na zámku je i ten symbol svatojakubské mušle.
0: Jo.
1: Takže tam to někde taky probíhá.
0: Tak se vrátíme k tomu, že to bylo jiný s tím během. Nebo co tam má jídlo a pití, vidím, že tady...
1: Tady je spousta poznámek, to je připravený prostě na...
0: No tak povídej. Ne, tak povídej, začín.
1: Začít,
0: já jsem tě rozhodil, že jo?
1: Teď trochu ano.
0: Tak to se omlouvám. Volila si... Na tohle jsem měl speciální běžecký boty, že jo?
1: Ano, trailový boty.
0: S dropem 0, to znamená plochou podrážku.
1: Ano.
0: A volila se, má to jinou techniku, než když děláš tyhle dlouhé věci.
1: Když závodím, jako?
0: No,
1: nebo?
0: Proti normálnímu běhu tady, když běžíš. Protože ty děláš ještě šílenější věci, k těm se dostaneme.
1: To už není šílenější asi, ale nulovej drop, na ten si člověk musí zvyknout. Mně to teda nepřišlo, ale vím, že se to říká, že není to úplně pro každou nohu, že někomu to nevyhovuje a v žádném případě někdy prý bolí achilovky, ale mně to vyhovuje a úplně super, takže...
0: Já jsem to začal nosit právě teprve nedávno a nedělá mi to problém. Jo,
1: jo.
0: Aby jsme řekli pro posluchače, kteří netuší, drop je rozdíl ve výšce mezi špičkou a patou chodidla, nebo boty, respektive pod chodidlem. Nulový znamená, že špička i pata jsou ve stejné rovině.
1: Přesně.
0: A pak se to zvyšuje, ten drop, a musí se tomu přizpůsobit i způsob běhu a dopadu, že něco je lepší prý pro dopad na patu, jinde na špičku a podobně.
1: No, já běhám tak, jak prostě jsem se to naučila už v dětství, takže neměnila jsem úplně techniku. Samozřejmě se snažím techniku pilovat, ale od toho máme atletický stadiony a určitě ne tady nějaký trailový stezky. Takže tam jsem neřešila nic jinak, než že jsem se prostě rozběhla a běžela jsem.
0: Si.
1: Neběžela jsem s hulkama, neměla jsem hole, protože jsem měla do letadla jenom příruční zavazadlo a tam to často jako neberou.
0: Ty skládačky nemůžeš, jo? Vlastně.
1: Ne, já si myslím, že ne. Oni vám často lidi poradějí a řeknou, tady s tou společností určitě můžete, ale pak druhý přijde,
0: že... Pak přijdeš od drahýho,
1: a nebo pak přijdete od drahýho, přesně. Takže, ale věděla jsem, že na Camino ani nejsou úplně potřeba. Samozřejmě spousta lidí, co přiletěli z dálky a měli odbavený zavazadlo, tak ty hole měli. Věřím, že jim to pomůže, ale ona i ta chůze s těma holema je energeticky náročnější než bez holí. Jo, takže na rovině mě to přijde úplně zbytečný a oni stejně s něma chodili. A těch kopců, ano, bylo to kopcovitý ze začátku, pak dlouho ne, bavíme se třeba o 300 kilometrech roviny a pak zase přišel nějaký kopec, jo, takže kvůli tomu mě určitě jako přišlo zbytečný
0: si brát. A ty kopce byly jak vysoký na této tratě, nebo tam, jsi se lezla hodně vysoko, nebo to bylo jenom...
1: No na začátku zlenění. Přes ty Pyreneje, to bylo do těch 1400 a pak tam byl jeden takový průsmyk. Jo, a to bylo takový zpestření, že myslím ještě s krásnýma výhledama, že jako kde kdo ocenil, že konečně je to trochu něco jiného, než zase jít jenom po té rovině. Protože tam mezi dvouma velkýma městama, ta oblast se jmenuje Meseta, a to je fakt rovina. Úplně. Jednou jsem jela třeba z Debrecínu do Segedu v Maďarsku. Taky, to je úplná rovina, jo. A to je taková nuda i tím autem. Tak já jsem si z začátku říkala, jo dobrý, no tak poběžím po rovině, to z Pardubic znám, že jo. Ale jako je pravda, že po pár dnech už to bylo dlouhý a nudný, takže na ty kopce se člověk i vlastně těšil.
0: No protože vy z Pardubic aspoň kopce vidíte, že jo, někde na obzoru, ale
1: ano, jo,
0: to byly tak... oblasti. Takhle já, když jsem projížděl Texasem, tak tam si třeba nemusela v autě 300 kilometrů sáhnout na volant, jo, protože se jelo jenom rovně. A tam jsou ty dálnice do pravýho úhlu a ta jede celým Texasem, prostě stovky kilometrů.
1: Tak tam bych usnula tak po 5 kilometrech.
0: No, tam jsem ocenil poprvé v životě, jsem zažil cruiser na autě, to bylo v roce 91, protože si nemusela vůbec nic, jela se rychle a byli jsme poučeni, že když začnou brzdit velký kamiony, tak musíme taky zpomalit, protože je tam policie někde. Protože oni se informují vysílačkama.
1: Ano, aha.
0: Takže vědí, takže sledují kamiony.
1: Super.
0: Jo, tak až pojedeš do Texasu.

0: tak mě bavilo.
1: Iowa je, co si pamatuju, myslím, třikrát větší než Česká republika, má asi 3 miliony obyvatel.
0: Já tak takhle dobrá v tom nejsem. No,
1: takže ale... V Iowě to já ti pak poradím hezký místo, kam se stavit v Iowě. A jsou tam český města, jo, takže...
0: Já jestli tam pojedu, tak asi běhat.
1: Jo, no tak poběžíš třeba do Cedar Rapids, jo, jestli tam jsou...
0: Právě plánuju pole pozvat příští rok na nějaký tady běžecký, nějaký ultrazávod a třeba pak jednou poběžím i já za ním, nebo poletím se zaběhat do Ameriky. Uvidíme.
1: Jo. Tak, mám tady dotaz a zeptám se, jestli jsi někde měla strach na té cestě?
0: Ne.
1: Nikdy?
0: Ne.
1: Z útoku zvířat, nebo že se potkala divný lidi? Potkala jsi někoho?
0: Zvířata určitě ne, tam jsem nepotkala ani velkýho pavouka, který by mě dokázal jako trochu jako nevyděsit, ale nemám je ráda, že jo, jak spousta ženských. Ale ne, zvířata ne... Potkala jsem jednoho hada, ano. Potkala jsem hada, báli jsme se oba dva úplně stejně, ale... Schoval se, že ho zalezl hned, jak jsem se přiblížila blíž. A divný lidi, ono se na první pohled se zdáli divný, ano, ale já se jako ráda bych se naučila jako nemít takový ty předsudky, jo, když ještě s ním ani nepromluvím a už je někde zaškatulkovaný ten člověk, tak nakonec se z nich ukážou úplně normální a vlastně milí lidi, se kterýma chcete i jako večer sedět u piva a pokecat si, i když se den předtím zdál prostě trochu divnej. Takže úplně, že by tam někdo byl divnej, ne. Všichni, víceméně my jsme byli všichni úplně stejní, protože šli jsme ze stejného, nebo důvod jsme měli pravděpodobně každý jiný, no. Ale za stejným cílem, stejným způsobem, víceméně, že batoh na zádech a spali jsme na stejných místech, ne, nebyli tam divní lidi.
1: Dostal jsem tady vzkaz, že by si měla pozvat Paula vyběhnout na Milešovku.
0: Milešovku jsem běžela letos, závod, to se jmenovalo Milešovka Ultra Six, to byl závod ve dvojici, nevím, jestli tady ten posluchač, jestli to je organizátor, nebo tam byl se mnou, že jsme se potkali, tak to se běželo 6 hodin na Milešovku, ano. To byl zajímavý závod, to mě bavilo. Milešovka je, ale pro Pola podle mě málo.
1: Milešovku to já vždycky, když jedu kolem, jo. Tak říkám, proč bych tam les?
0: No, já jsem, myslím, měsíc předtím šla 14krát na Říp.
1: Na ještět mi stačilo mi na kleť.
0: Ještět umím taky. No. To mě baví.
1: Tak pojďme zpátky o tom, jestli tam byli jiní běžci. Bylo jasný, proč ty jsi vybral běh. Tak
0: jsi... Já jsem ti to schválně zavřela, do toho neviděl, ano. Ne, já tady mám jenom takový vypsaný takový ty highlighty, jako co se stalo jako nejlepšího, nebo co v té paměti utkví asi až do konce života, co tam jako bylo super. Takže mám takový malý poznámky.
1: Chtěl, to je jedna z otázek, na co nezapomeneš někdy z té cesty. Na momenty, na který nezapomeneš.
0: Tak... Když to vezmu chronologicky, no. Asi, abych neříkala, jo, tak tohle bylo úplně nejlepší, tak chronologicky katedrála v Burgosu. Úplně největší asi katedrála, ve které jsem kdy byla. Je zapsaná v UNESCO a ne nadarmo, úplně fakt jako perfektní zážitek, jak je to obrovský vevnitř. Neumím, byla jsem v pár katedrálách jako v Evropě a to teda byla jako perfektní. To na to nezapomenu. A tam jsem se po druhé potkala s Polem. No. A pak jsme ty 2 dny spolu běželi, takže to bylo takhle ještě jako ne emotivní, ale byli jsme rádi, že se zase vidíme, protože já jsem mu asi na 2 dny utekla, on měl nějaký žaludeční potíže, kdo ví z čeho, možná z vody, možná ze slunka. Nebylo mu dobře, takže já jsem mu utekla, on si mě pak takhle v Burgosu dohnal. A pak jsme šli spolu. Úplně největší zážitek, ale takový fakt jako nej bylo v místě, který se jmenuje San Anton, to je bylo to postavené jako klášter s kostelem, kde zůstala ještě furt zachovaný ty zdi, je to někdy ze 14. století a tudy doopravdy přesně, tvrdí se to, procházela ta cesta už v tom 9. století, 10., kdy se začala ta pouť do Santiago chodit a tam byl zvon na jedné té kostelní zdi. už to jsou úplný trosky, jenom prostě pár zdí.

0: A seděl tam jeden Američan, koukal na hodinky a říká, za 2:11 jsem zvědavý, jestli ten zvon bude zvonit. A já jsem taková, jako, že se nebojím zeptat nebo něco si zařídit, tak jsem šla za paní, která tam zároveň to byl i hostel vedle, tak jsem se ptala, jestli to bude zvonit, že by to bylo hezký. A ona, že ne, ale že jestli chceme, takže můžeme zazvonit. Tak to lano od toho zvonu bylo asi, teďka tak jako odhadnu, 5 metrů vysoko, tak jsme vymýšleli, jak to zařídit, vymyslela jsem to a zazvonila si tady na ten zvon, který se fakt jako rozezněl po té krajině, to bylo úplně jako neuvěřitelný. Nevím, jak dlouho se na něj necinkalo.
1: Jestli to nebylo takový to, že když zazvoníš, tak cípne kráva někde, jo, nebo něco.
0: Snad ne. Nemám, vím, že to slyšeli další poutníci, že jsme se večer bavili v hostelu, ale jestli cípla kráva, doufám, že ne.
1: Se na to koukám, že to je Monastery of San Anton Burgos.
0: Ano, ano, to je ono. To bylo zřízený jako útulek pro poutníky tenkrát v tom období nějakého toho 14. století a zároveň takový jako lazaret, oni tam uměli ty nemocný poutníky vyléčit, protože k tomu se, nevím, legenda asi to je založený na pravdě, že chodívali nemocní, protože jedli nějaký chleba ze žita a to žito mělo nějakou nemoc, námel se tomu říká.
1: Jo, námel, no to jsou takový paraziti.
0: A tím, že oni to snědli, protože neměli prostě nic jiného, tak onemocněli, ale jakmile se dostali tady do té jiné oblasti, kde byl ten chleba pšeničnej, tak se zázračně uzdravili, tak je to připisovaný tady tomu klášteru, ale bylo to založený na tom chlebu, že byl z jiného druhu obilí.
1: A tam si zadal taky?
0: Ne, nedala.
1: Neměli tam...
0: Nerozlišovala jsem to, vzala jsem si bagetu a šla jsem.
1: Chleba svatého Antona.
0: Ne, to nevím.
1: No. Tak, co tam máš dál? Highlights, jo, já to vidím. San Anton a to pod tím nepřištu.
0: Ale to je Sahagún, to bylo město, tam se mi moc líbilo, protože jsem poprvé spala, my jsme neřekli, že ty hostely, oni tomu říkají albergue ve španělštině, tak jsou 3 druhy. Je církevní nebo klášterní, je ubytovna, kterou zřizuje město a pak jsou soukromé. A v tom Sahagúnu já jsem spala v klášterním hostelu a ten bylo to tam úplně jiný. I ta atmosféra, protože nás tam teda přivítal kněz, s každým tím poutníkem si podal ruku, přišli jsme tam ve 40 stupních, takže nám nabídl vodu a bylo to celý takový milý, pozval nás na mši a zároveň tady ten klášter ještě dělal něco, co se jmenovalo Pilgrim's Coffee, dobrovolný všechno, jestli poutník chtěl nebo nechtěl, všechno bylo na něm a já jsem takový ten typ, jakože musím všechno, abych věděla, jestli o něco nepřijdu, takže jsem šla na Pilgrim's Coffee, jednak dávali čaj, který jsem už dlouho neměla a já mám čaj ráda, takže jsem tam šla kvůli čaji, ale sedělo se v kruhu, bylo těch poutníků třeba ze 70 nebo z 50 lidí, co jsme byli ubytovaní, tak přišlo 8 a seděli jsme a řekli jsme jednak, jako kdo jsme, proč jdeme, takový jako milý povídání s tím knězem.
1: Ptali se tě, proč běžíš?
0: Oni spíš to bylo o tom, co já jsem chtěla říct, to
1: jestli
0: jsem řekla.
1: Jestli ty ostatní poutníci se ptali na to, proč jsi zvolila jiný způsob pohybu teda.
0: Jo, ptali se samozřejmě, ptali se. A ta moje odpověď byla často jako, že každý chodí, tak já poběžím. Ten důvod
1: byl... Nebo máš málo času.
0: Spěchala jsem za pejskem, ano, určitě jsem se tam nechtěla plácat. Já nevím, většinou to chodí tak zhruba 5 týdnů, ti poutníci. Že tady těch 800-900 kilometrů na 5 týdnů, tak já jsem měla za 3,5 týdne vystaráno. Tak byl důvod to, že jsem běžela za pejskem, hlavně určitě.
1: Pavlína, protože pak se ještě koukneme na ty beskydy, jo, nesmím zapomenout. Pavlína se ptá, jestli ti bylo k něčemu, co jsi zažila ve skautu, jestli ti to pomohlo cestou.
0: Samozřejmě, ale to pomáhá jako celý život. To bude určitě Pliška, to je moje...
1: Pavlína.
0: No, my jsme spolu vyrostli ve skautské družině. Tam už to, že vás to naučíte samostatnosti, Jo, nejde úplně o to, že možná umím rozdělat oheň, pravděpodobně ne, já jsem to vlastně nikdy neskoušela. A ještě
1: nepotřebovala.
0: Ještě jsem to nikdy nepotřebovala, asi by to nějak dopadlo. Ale je tam ta samostatnost, nebojím se prostě vyrazit, jo. Spousta lidí mi psali na některý ty videa, co jsem zveřejňovala, tak mi tam komentovali, že prostě by taky chtěli, ale nemám nic, čeho bych, tak jasně bojím se něčeho, ale nebojím se do té akce jít a vyzkoušet to a vidět, že dokážu. Třeba ve skautu jsme drželi bobříka samoty, 24 hodin o samotě. Mě to vlastně strašně baví být sama. Je to úplně, spousta lidí nechce třeba na to kamíno jít, protože by tam byli sami a neseženou toho parťáka k sobě, který si buď může vzít tak dlouhou dovolenou, nebo tam s něma jet. A mě to vlastně hrozně bavilo, že jsem tam sama. Protože když potřebuješ se s někým pokecat, tak tam vždycky prostě někoho najdeš. Jo. A oni to poznají. Když tam na tom člověku vypoznač, jestli si chce povídat nebo ne.
1: Jo, to jsem se chtěl zeptat, jestli se ti stala situace, kdy ty si nechtěla. A jsou často lidi, kteří třeba možná to jdou, protože chtějí probourat nějakou svoji samotu, nebo nesou v sobě. Já myslím, že na tu cestu se vydává hodně lidí, i protože potřebuje vyřešit nějaký životní, nechci říct jenom problém, jo, nějaký zlom nebo prostě cokoliv v jejich životě. Že se rozbourají partnerský vztahy, vyhodí ho z práce, jo, nebo něco, tak hledá to uklidnění nebo doufá, že ho nalezne během té cesty nebo na konci.
0: Jo. No jo, přesně takhle probíhala jako spousta rozhovorů. Většinou, když jsem potkala někoho novýho, ahoj, odkud seš, kam chceš dneska dojít. A když už jsme se trochu otrkali, tak byla ta další otázka, jako a proč tady seš? Jo, že někdo tam má ten náboženský rozměr, někdo tam má ten sportovní výkon, někdo si prostě potřebuje vyčistit hlavu
1: dá
0: od čehokoliv.
1: Nějaký problém byl, ty jsi tam byl pro svůj v úvozovkách sportovní výkon? Nebo
0: ano,
1: taky
0: nebylo to z náboženských
1: výkonů. A kolik vás bylo těch sportovců, jestli se to dá?
0: No tak jako nemluvila jsem s každým, ale s každým, s kým jsem mluvila, tak málo z nás bylo z toho náboženského nebo duchovního rozměru.
1: Jo, jo.
0: Jo, samozřejmě, že byli, ale většina lidí, který jsem potkala, tak to nešli poprvé. Aha. A já myslím, že se na tom dá vybudovat docela dobrá závislost.
1: Jo.
0: Protože ono to fakt to bylo perfektní. Jako
1: a pojedeš zase Luboš Broš, jak jsem ti říkal, Lubomír, ten jel jižní cestou, jo? Ten jel Portugalsko, Španělsko.
0: Já bych určitě, určitě nikdo nic neví, ale ne tu samou. Myslím si, že se jednou vrátím do Santiago nějakou jinou cestou, ale nechci z toho udělat takovou tu, jakože každý rok se musí do Santiago. Těch míst na světě je tolik, že to nemůžu stihnout.
1: I pro běžce máš nějaký běžecký sen?
0: No jasně, já chci Beskydskou sedmičku, ale po minulém víkendu jsem se rozhodla, že ji odložím až na příští rok a zkusím trochu víc natrénovat.
1: To jsme u toho, že to kamíno s tím úplně nesouvisí, jako jo, ale že děláš i takové pošetilé věci, jako že opravdu běháš.
0: Opravdu běhám. Mám ráda ultraběhy, to jsem si zamilovala, fakt dálkový běhy. Ultra je cokoliv nad 42 kilometrů. Často to má převýšení, jsou to běhy v lesích, v trailech. Takže toto mě baví. Teď jsem možná zapomněla tu otázku.
1: Ne, teď si běžela něco v Beskydech, jo?
0: Minulý víkend byl Beskydský ultra trail. Já jsem tam původně vůbec neměla být, nakonec jsem se tam ocitla už po druhé, byl to druhý ročník, byla jsem v loni. Loni to byl nejlepší závod, jaký jsem kdy běžela, letos to byl nejhorší závod, jaký jsem kdy běžela. A pravděpodobně to bylo daný tím, že to tělo bylo po těch 900 kilometrech ještě úplně unavený a já jsem to běžela 10 dní, myslím, po návratu. Takže ještě jsem nebyla úplně připravena, jako dokončila jsem to, ale měla jsem větší ambice na ten cílový čas teda. Ale do cíle jsem se dostala, takže dá se říct, že jako splněno.
1: Jo. A protože když toho máš tolik, tak stíháš mezi tím ještě jako trénovat? Nebo co znamená trénovat? Jako každý den uběhneš kolik?
0: Každý den, takhle se to říct nedá, protože některé běhy jsou krátké, ale zase jsou intenzivní, jo, v té rychlosti.
1: Jestli běháš
0: ale týdně mám těch 80, chtěla bych 100 kilometrů, ale furt se tam jako neumím dostat, no. Jo. Mezi 80 a 100 za týden.
1: A já se ještě vrátím k tomu Španělsku, protože to mě nějak uniklo. co měla si ta 4 kila nebo 4,5, si říkala, co všechno si zbrala sebou. Měla si dvoje boty, nebo boty odešly, že jo?
0: Boty jsem měla jenom jedny, protože ty by se mi prostě do toho batohu nevlezly. Ten batoh měl 20 litrů a to je málo. Tam se prostě nevleze nic navíc. A měla se sebou spacák, takový letní, hodně malej, měl asi 600 gramů. To stačilo bohatě do Španělska v létě.
1: A ten se dá zmuchlat, že jo?
0: Jo, to bylo maličkatý, to se mi tam vlezlo hezky. A já jsem ještě pro jistotu úplně vzala si nafukovačku. Protože já jsem se bála, že, nebo nevěděla jsem, jak ty
1: jako
0: hostely...
1: Jako karimatku nafukovací.
0: Nafukovací karimatku, no. Protože jsem nevěděla, jak to bude vypadat. A nechtěla jsem si dělat rezervace v těch ubytovnách, protože jsem chtěla mít tu svobodu v tom, že si poběžím a kam až budu chtít. Mm-hmm. Nakonec jsem si ty rezervace stejně od 3/4 cesty musela dělat, protože už těch poutníků bylo tolik, že jsem nechtěla...
1: To riziko spát aby venku se, někde.
0: Aby se mi... Mně se to totiž jednou stalo, že jsem doběhla do města a bylo úplně plno. A teďka jsem...
1: A co teď?
0: A já už jsem měla, myslím, 38 kilometrů. A další možnost ubytování byla až třeba 15 kilometrů. Říkám, tak to už se mi nechce. A takže já jsem se musela 6 kilometrů vrátit, kde jsem věděla, že to ubytování je. Rychle jsem si vytvořila rezervaci a vrátila jsem se tam, kde jsem byla před hodinou. Jenom protože jsem se rozhodla, že prostě se mě vlastně nechce spát na nafukovačce někde v na dětském hřišti, kde sice byla fontánka, měla jsem to všechno už zjištěný, jo? Šlo by to, ale fakt se mi nechtělo. A hlavně bylo třeba 3:30 večer nebo odpoledne a bych tam zase byla sama. Už, jo, a nechtělo se mi, tak jsem se rozhodla, že se radši těch 6 kilometrů vrátím.
1: Povídat
0: se
1: s houpačkou.
0: No, nebo přesně na kolotači.
1: No, a potom oblečeního se neměla taky moc.
0: Já jsem měla...
1: Nebo prala si?
0: Prala, každý den jsem si musela vyprat. Ano, spodní prádlo, tričko, kraťasy.
1: Všechno funkční, prostě nějaký, nebo běžný věci.
0: Jako ne, nic extra drahýho, takový, v čem běhám závody, prostě standardní, jako na kolem 1000 za tričko a vydrželo a ještě v něm můžu běhat dál. A nebylo nový, už bylo obnošený a všechno to vydrželo tady těch, i s tím batohem, který samozřejmě na to vynakládá nějaký nároky na ten materiál, tak to dopadlo dobře. Žádný to vybavení se mi ani nezničilo během cesty, nic se mi nerozpáralo.
1: Boty vydržely teda.
0: Boty, ty dostaly zavraty, jsem měla úplně nový samozřejmě, protože většina těch běžeckých bot je na těch 900 kilometrů maximálně. A vím, že tak jako od 600 ty moje už jako chtěli vyměnit, ale ono ty běžecký boty jako na vesnici úplně nekoupíte.
1: A on nestojí 450, že jo?
0: A tak no, takže ty boty to vydržely. Já jsem si je pak ještě nechala na ten závod ten minulý víkend, když už byly takhle hezky rozchozený a to bylo jejich poslední, to byl poslední výlet. Ty si zasloužili vyměnit, ale prostě to nešlo a nechtělo se mi investovat dalších, to stojí 4 až 4,5 tisíce ta bota. Jednak jí tam neseženu tady tu, kterou mám ráda a oblíbenou, tu značku, takže jsem to z nich došla a normálně jsem to přežila. Stačí jedny boty. Nosila jsem si ještě pantofličky takový z hotelu, takový ty bílý, na ty ubytovny, abych tam nemusela chodit zase v teniskách nebo bosky.
1: Já jsem ještě k tomuhle tomu, to jsme si řekli, baťohy jsme si řekli, čepičku jsi měla, že jo?
0: Ne. To mě taky spousta lidí.
1: Ty máš vlasy.
0: No, čepici já nenosím. Žádnou pokrývku hlavy, to jsem měla spoustu zpráv denně, že tady v tom teple, jak můžu nemít čepici, tak já jsem se prostě narodila pro vedro. Mě to odpoledne jako bavilo víc než dopoledne, kdy to slunko ještě hřálo víc než ráno.
1: Jinak připomeneme ten tvůj facebookový profil utržená...
0: Urvaná
1: ze řetězu. Tam můžete zpětně sledovat vlastně všechno to, o čem jsme si tady povídali. Budete-li cokoliv chtít, tak ti určitě lidi můžou zrovna na tento profil do zpráv napsat.
0: Samozřejmě.
1: Ty si určitě prohlížíš i ty zprávy.
0: Ještě to zvládám, ano.
1: Tohle mi tak strašně vadí, že když nemáš toho člověka v přátelích, tak se ta zpráva schová někam úplně do kelu, jo.
0: No, když jo, přichází mi, no, mám vypnutý notifikace, protože to by se klidně jako ten telefon asi upípal, ale soukromí zprávy i některý komentáře čtu určitě. Zprávy vždycky čtu a když je tam dotaz, tak odpovídám ráda a ty komentáře u některých to nejde, někdy toho je hodně, nebo to zapadne.
1: A pokud jste, mohli bychom, teď mě napadlo dělat takovou iniciativu, protože ty chceš se vrátit, že jo, na jinou cestu, tak bychom mohli potom s Ešusem společně vytvořit třeba skupinu, kterou byste jeli společně.
0: Že by někdo běžel se mnou, tomu rozumím správně. Já už jsem to v jednom videu právě z té cesty, kdy už jsem rozběhla asi třetího nebo čtvrtého člověka, jsem tak jako plácla do větru, že bych mohla takhle udělat zájezd Rozběháme Camino, nebo Camino běžecky. No. A dokonce se mi jedna paní ozvala, jako, jak to teda může, jak se může přihlásit, že by ráda. Tak...
1: A scházeli byste se v Pardubicích jednou za měsíc, kde byste společně trénovali, abyste získali si všichni, kteří tam jsou, jedou na stejné vlně, aby tam nebyl žádný prudič, že v té skupině.
0: Zní to hezky.
1: Tebe vylučujeme, Kamilo, ty s náma nepoběžíš.
0: Ne, to ne, to by určitě nedopadlo takhle. Já jako vycházím s každým, umím.
1: Jo.
0: Snažím se hledat to dobrý na každém. Jak na tom Rozběháme Pardubice, jo? S každým si tam stihnu pokecat během toho běhu a je to takový milý, jo, oni se lidi bojejí, protože už jo, třeba ta komunita už chvilku trvá, tak někomu se nechce do party nových lidí, ale určitě jako kdykoliv může kdokoliv přijít. Rádi ho uvidíme.
1: Kde běháte v Pardubicích teda? Kde ti lidi
0: najdou? Měním lokality, vždycky to je u toho běhu napsaný, kde máme start a v kolik hodin. Často se scházíme v parku na Špici.
1: A je to zadarma nebo?
0: Je to zdarma, všechny běhy jsou zdarma, ano. Já to dělám zdarma a ráda a baví mě to.
1: Já jsem takhle běhal s Milošem Škorpilem několikrát.
0: Ano, jo. Slavný to běžec.
1: Na Ladronce v Praze.
0: Taky to dělal zdarma?
1: To bylo, myslím, zadarano, že to platila obec.
0: Super. Aha, super.
1: Praha 6, že to platila.
0: No, tak vidíš, tak ty to v sobě máš, to běhání.
1: Ne, nemám. Já jsem na zádech razítko při narození lenoch, jo. A prokrastinátor, jo. Proto třeba nemám merch, jo, Ešusovej. Ale už ho chystám 10 let, jo. No
0: tak co, 10 let už to bude.
1: To je, vždycky se najde důvod, proč to není.
0: Jo.
1: Hlejtko, jsme na konci.
0: To uteklo.
1: Není tam žádný ještě něco.
0: Tam je takových poznámek ještě tak jako na další 2 hodiny a to jsem se bála, že nebudeme mít o čem si povídat.
1: Tak to se ještě uvidíme, teďka něco ještě oběhně, pak se k tomu stavíme a budeme běhat po Česku.
0: Super.
1: Šťastnou cestu zpátky do Pardubic.
0: Děkuji.
1: A pozvu nejenom tebe, ale všechny ostatní na příští týden do Ešusu, kde se tady objeví Mikuláš Focko a to je cestovatel. Budeme si povídat, zatím máme domluveno Kazachstán, Vietnam a Indonésii. 3 destinace, ve kterých byl a napsal o nich knihu, která teď snad vyšla nebo vyjde.
0: Perfektně, tak... ráda si poslechnu.
1: No a nechceš napsat knížku z toho? Nějakou takovýho, jak běhat?
0: Zatím si myslím, že ne. Ještě nemám tolik zkušeností a nacestováno.
1: To nevadí tolik lidí, co nemají zkušenosti.
0: No já vím. A právě...
1: Jo, mezi politikama jsou i třeba ty, kteří píšou knihy o tom, jak se nenechat okrást v měnách. Virtuálních, no tak.
0: Ale já si píšu deník, já mám webové stránky www.macestazměsta.cz, kde postupně už dopisuju i tady to Camino Frances, teď je myslím zveřejněných 8 dnů, kde je každý den popsaný, co jsem zažila a jak to tam vypadalo.
1: Já tě poprosím, aby si pod dnešní obrázek ze studia připsala tyhle ty stránky a profily.
0: Ráda.
1: A tam to bude, jo?
0: Dobře, děkuji.
1: Děkuju za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tak takový byl dnešní Ešus s Jitkou a sestričkem Míšou. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus s sestričkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Aretha Franklin a její A Deeper Love v remixu Sama Halabiho, což je jméno, které jsem objevil v mém životě poprvé, ale vzhledem k mým omezeným znalostem všeho není divu, že Sama Halabiho neznám. Nicméně Aretha Franklin nám odkopla hudbu za dobrou práci, která se takhle s námi pofrčí dalších kolik 54 minut. Stříček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci. Celý tracklist už teď visí na instagramovém účtu Stříček Míša.

Tak teď byla drobná pauza, protože se ve studiu objevila velmi milá návštěva. No to není k smíchu, já to myslím úplně vážně. Posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou každé pondělí na Rádiu 1 vybírá Strýček Míša mezi 9. a 10. hodinou. A už teď, když se podíváte, nebo už vlastně skoro hodinu, když se podíváte na Instagramový účet Strýček Míša, můžete najít celý playlist. Před námi je ještě dalších 7 skladeb, tak si je užijte, jak jenom to jde.

0: Stále ještě posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám každé pondělí vybírá Strýček Míša a blížíme se ke konci poslední tři tracky a já už předám studio do rukou pana Teplého Prouda, aby vás provedl svým hudebním výběrem. Teď jsem mu zrovna vyprávěl, že jsem byl na Ladronce venčit psa v neděli ráno a byl jsem překvapený tím bordelem, který tam všude se válel. A množstvím ohnišť, které jsou po celé té ploše, tam, kde jsou ohniště, nebo kde je možno dělat pikniková setkání, kdy tam lidi přijdou, vysypou na zem, na trávu, prostě pytel dřevěného uhlí a to zapálí a tím vznikne nové griloviště. A ty griloviště jsou od sebe vzdáleny 5-6 metrů, 5, maximálně 10, jo. Neskutečný binec a co mě překvapilo, nevím, jak se chová prázdná bomba od helia, která tam ležela v trávě, když bude celý den vystavena tomu 30-stupňovému teplu. To by mohlo něco udělat, ne? Nebo?
1: Já nevím.
0: Nevím, vůbec. Helium. Co, ty jsi helium?
1: Nejsi
0: helium. Tak to všechno, můžete se tam jít někdy podívat a uvidíte. No, tak jo, Strýček Míša vám přeje krásný, hezký zbytek večera s Rádiem 1 a uslyšíme se zase příští týden. Sledujte facebookový profil Ešus, kde už jsem zavesil některá doporučení ze své dovolené v Klatovech a okolí, zatím jsem se věnoval výstavám. Ještě jednu výstavu tam zmíním, budu se ještě věnovat jídlu a nějakým barokním památkám. Tak jo, mějte se hezky a uslyšíme se příští týden. Večer u Ešusu a u Hudby za dobrou práci.

figurky, připrav se nejen na hudbu a vykrucaj s námi. Teplý proud.

Ahoj fanoušku, ahoj faninko, vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádiu 1. Minule jsme tu měli zástupce Prague Pride a zvali jsme vás na událost, která se odehrávala celý minulý týden a vyvrcholila v sobotu velkou festivalovou veselicí na ostrově Štvanice. A já jsem se rozhodl, že dneska pod dojmem té báječné akce, kterou jsem v sobotu na Štvanici moderoval, takže si dneska uděláme jak jsem si teďka tady sám pro sebe nazval, takové dozvuky. Takovou malou teplou afterparty po Prague Pride 2026. A možná jste už to pochopili, pokud jste třeba poznali ty tři interprety, který jsem hrál teďka právě, že to dneska tady bude trošku teplý, stejně tak jako ten festival celý minulý týden, a budeme si dneska hrát queer muziku. Mám tady první hodinu celou plnou teplých kluků a možná se stane, že ten dnešní pořad bude celý jenom z teplých kluků, a pokud se mi bude chtít, možná tam zařadím i nějaký lesbictvo, případně transstvo, no uvidíme. Nechce se mi dneska moc mluvit, protože jsem mluvil celou sobotu na pódiu a i včera. Ale samozřejmě vás neušedím a budu se snažit přispět svou troškou do mlýna v momentě, kdy bude vyžadována jakákoliv informace. Každopádně, jak jsem předeslal, i další hudební segment budou jenom teplí kluci. Třeba Sam Sparrow, který byl taková velká teplá hvězda někdy začátkem tisíciletí, když ještě úplně teplá muzika nebyla v módě. A konkrétně Sam Sparrow si myslím, že to tak trošku jako odkašlal za všechny, kteří přišli po něm, protože přestože velmi talentovaný a velmi pohledný a pro show business jako dělaný, tak prostě to ještě nebyl ten čas, kdy mohl teplej kluk, který byl otevřeně teplej, tak udělat díru do světa show businessu v podstatě, řekněme, globálně nebo celosvětově. To se povedlo třeba Lilovi Násovi Xemu. Pravděpodobně by to bylo česky, kdybych to vyskloňoval. A který zase ale naopak už té slávy bylo tolik, že to úplně neunes. No tak Sam Sparrow nám zahájí následující segment a zakončí ho Lil Nas X.

Lil Nas X, velká hvězda queer R&B, řekněme, a vlastně popu. A v jednu dobu i trošku country, protože jeho průlomový hit, který se jmenoval Ježišmarja, to je něco on road. Moje paměť. Každopádně jeden čas to byl, a možná do dneška je to nejstreamovanější písnička na Spotify, mám ten pocit, tak to byl, na té písnice mu hostoval Billy Ray Cyrus, otec Miley Cyrusové. A Lil Nas X, tato písnička vystřelila do k úplně super hvězdným výšinám a jeden čas to byla obrovská queer ikona. Bylo to o to zajímavější, o to lepší, že je to černošský interpret a rapper a zpěvák. Ono mu to vlastně dlouho nevydrželo. On zvolil velmi, velmi provokativní cestu. On provokoval v Americe především křesťany, katolíky. Používal hodně křesťanskou symboliku spojenou právě s sexuální vyzývavostí a myslím si, že se to tak lehoulince obrátilo proti němu, jako kdysi na začátku 90. let se toto obrátilo proti Madoně. Její deska Erotika, její kariéru na nějaký čas trošku zaparkovala. No ale Lil Nas, přestože tady jeden čas obrovská hvězda, tak pravděpodobně to přehnal s různými povzbuzovadly a s různými berličkami a před časem, je to asi tak půl roku, možná loni v létě, tak něco, nejsem si tím úplně jist, ho v LA někdo natočil, jak jde pod vlivem drog a alkoholu, jak se prochází ve spodním prádle po ulici, po silnici a je zjevně úplně mimo, intoxikován. Nějaký čas předtím ho opustil management, respektive firma ho vyhodila nebo tak něco. On to podával tak, že je propustil on a že už se jako nerozuměli a že management ho nepodporoval, ale pravděpodobně to bylo naopak, protože kdo by chtěl spolupracovat s někým takhle problematickým. A pak se na strašně dlouho odmlčel, protože soud mu nařídil odvykačku. On na ní nastoupil a teď nedávno po strašně dlouhé době zveřejnil nějaký novej post na Instagramu, kde napsal, že je v pořádku, že po terapii, po odvykačce. Mám pocit, že taky před časem, ještě před tím, než se mu stal ten incident, tak zveřejnil, že snad trpí bipolární poruchou a tak dále, a tak dále. Ale pravděpodobně ty drogy tam hrály velmi výraznou roli. A tak doufejme, že Lil Nas X po té odvykačce, kdy tedy tvrdí, že už je čistý, že už, jak to říct, začal novou životní etapu, takže zároveň začne produkovat i novou hudbu, protože já si myslím, že do světového popu patří a do queer popu určitě. A i poslední, já myslím, že sliboval album, nakonec to album nebylo, bylo to takový nějaký delší EPčko a to vlastně tam byla jedna silná písnička, zbytek byl takovej jakože stále stejný. Tak doufejme, že najde inspiraci a že se mu bude dařit. Ten první zpěvák v tom odehraném segmentu Sam Sparrow, tak to je taky vlastně trošku smutný případ. Ten se nedávno taky po problémech s alkoholem a s drogama nedávno nějak vrátil zpátky na scénu v Austrálii, protože on je Australan a vystoupil v nějak v takovém tom pořadu, tady to u nás naštěstí
doufám, myslím, že bych to asi zaznamenal. Ono to, to neběží, ten pořad, ale jmenuje se to Maskovaný zpěvák. Myslím, že to běží v Americe a teď pravděpodobně tady i v Austrálii. A jsou to zpěváci, kteří kdysi bývali hvězdami, bývali slavní, ale už to už tak nefunguje. Tak se zavřou do nějakého kostýmu, ve kterým nejsou vůbec vidět, vůbec poznat. A zpívají ne svoje, ale cizí hity. A porota a diváctvo mají hádat, kdo to jako je. No a je to takový, jakože jeden ročník se tak pamatuju v Americe, že byli v kostýmech jako zvířat. A pak už to, jako to šlo tak, jakože někdo dokonce jakože zpíval jako stojan na benzín a nebo jako hranolka. Tak to byla asi Alena Schillerová. A umí Alena Schillerová zpívat? Prosím vás, napište mi na Instagramu, jestli Alena Schillerová umí zpívat. Moje předzívka na Instagramu je zavináč půdl podtržítko tails, psáno anglicky poodle podtržítko tales. A napište mi, jestli Alena Schillerová umí zpívat, protože ta se taky producírovala v kostýmu hranolek, jako Sam Sparrow. No a to bylo vlastně naposledy, co o něm bylo slyšet, tak nevím, tak to byl možná jenom takový jako záchvěv, že se mu daří lépe. No a to je asi tak vlastně jako všechno o těch interpretech z odehraného segmentu. No a teď tady máme mého oblíbeného Kiddyho Smila. A pak je jedna kapela, kterou já tady hraju už asi po třetí nebo po čtvrtý, a kterou mám strašně rád, a oni už neexistují a tak, a já jsem z toho vždycky smutný, tak se vždycky jako znova pustím a je to fajn, tak já vám pak řeknu, kdo to je.

Kitty Smile, Slap My Bitch. Kitty Smile je velká, velká francouzská hvězda queer DJingu, vogingu a rapu a já ho mám hrozně rád. Sleduju ho na Instagramu, je to takovej homokomunista, jak já tomu říkám, těm radikálním aktivistickým umělcům, já to mám rád. A najděte si ho, je to velmi zajímavá postava queer muziky a točí hezký videa, no. Jedno mám rád. A nevím, jestli zrovna to je Slap My Bitch, jestli to je zrovna to video, který mě upoutalo. Myslím, že ne. Je to video, kde zapaluje nějaký sídliště a auta a v podstatě jakoby zapaloval patriarchat. Kitty Smile je strašně cool. Takový velký černoch, jakože fakt se s tím jako nemazlí. No ale moje srdcová záležitost je KD Elder, který je to takový jako dánský, myslím, že dánský duo, takový jakože písničkářsko syntezátorový duo. A oni vydali poslední muziku v roce 2016, což je 10 let. Na Instagramu mají asi 600 sledujících a není po nich vidu ani slechu. Dokonce ten profil byl jednu dobu neaktivní, že nebyli vůbec jako dohledání. Ta poslední muzika, kterou vydali, je to EPčko, který se jmenuje Boy a jak jsem říkal, vyšlo v roce 2016, ale myslím, že tahle ta písnička, kterou já mám rád a kterou jsem teď hrál, A First Time He Kissed a Boy, tak ta je starší ještě, ta je z roku někdy 2013 a 2014, nebo 2014. Já doporučuji najít si na YouTube její videoklip, je hrozně roztomilej, hezkej, takovej jakože úplně ňuňu čuťu, tak to mám, tuhletu kapelu mám rád, i když ty muziky moc nevydali. Nevím, čemu se věnují, nelze dohledati. A tak třeba někdy časem něco vydají. No, my se pomaličku posouváme dál nočním teplým proudem na Rádiu 1. Čeká nás tady ještě spousta homo muziky, tak no, mám tady a ty tady koukám, že tady mám tři takový jakože matadory homo hudby, tak se na ně těším, strašně se na ně těším vlastně, no, tak vy určitě poznáte, možná ne toho prvního, ale druhého, třetího určitě. Já tak hraju v těch trojicích, tak já už jsem na to zvyklý, tak proč ne?

Vy jste určitě poznali velmi charakteristický hlas zpěváka skupiny Erasure, který Andy Bell, málem jsem zapomněl jeho jméno, což se mi obvykle stává, já prostě zapomínám jména, tak to byl Andy Bell a jedna z jejich nejslavnějších písniček Chains of Love, tedy myslím Erasure, ne těch Andyho Bella. A byl tam samozřejmě George Michael a jeho písnička Outside, která reflektovala jeho zatčení v Los Angeles koncem 90. let, kdy ho zatkli na záchodcích v Los Angeles, kdy pravděpodobně během toho zatčení nebo před ním docházelo k intimnímu zblížení s jiným mužem nebo s jinými muži. A tento skandál, který se samozřejmě dostal do všech světových médií, tak ten George Michaela vlastně vyautoval, respektive George Michael byl nucen se pak vyautovat, což my neradi vidíme. Nucené coming outy nejsou správné, prosím pěkně. No, ale byl tam první, tam byl Jake Shears, toho jste asi možná nepoznali, Jake Shears, frontman, ale i autor skupiny Scissor Sisters, která byla v prvních, řekněme, 16-17 letech tohoto století velmi populární v takovém tom jakože lehce nezávislém popu, ale zároveň to byly velký hvězdy, hrály velký festivaly, hrály na velkých, dostávali ceny, hrály na velkých tehdy ještě MTV cenách a vím, že strašně mám rád jedno jejich vystoupení na Brits, nevím, který to je rok, ale písnička se jmenuje Take Your Mama Out All Night, mám pocit, že je celý název, ale určitě Take Your Mama Out. A tam s nima vystupují desítky, já nevím, co to je, asi molitanových zvířátek a domečků a je tam takový vejce zlatý, velikonoční. Je to strašně vtipný, je to strašně milý a Jake Shears strašně dobře zpívá. Teď už to tolik nefunguje, tím, jak on používá hlavně falzet, tak tím, jak už moje to skoro pade, tak už to tolik jako nezní hezky, tak jako ostřejší, řezavější. Slyšel jsem ho nedávno zpívat, protože obnovili činnost asi po 8 letech nebo kolika a jeli turné po Británii a úplně mě to vlastně jako nebylo úplně příjemného poslucha, protože on byl fantastický zpěvák vždycky, zpíval skvěle. A tady jsem byl trošičku zklamaný. No, ale proč o něm mluvím, nebo proč hraju, je, že já jsem v rámci Prideu v úterý byl na promítání filmu Pillion, kde Jake Shears má takovou menší roli. A film Pillion je velmi, velmi zajímavá věc. A doporučuji si ho najít někde, jestli se streamuje, a podívat se na něj. Je to takový velmi zajímavý vhled do, jak to říct, do vztahu mezi dvěma muži, kde to hlavní v tom vztahu není láska, ale dominance a submisivita, řekněme. Je to vztah mezi silně dominantním mužem, kterého hraje Alexander Skarsgård, který je teda jakože nádherný. A když říkám silně dominantním, tak je to v podstatě až takový jakože otrokářský teror, řekněme. A jeho protějšek hraje bývalý Neville Longbottom.
Longbottom z Bradavic, z Harryho Pottera. A pravděpodobně to jméno Longbottom ho předurčil k tomu, že v tomto filmu, v Pilionovi, hraje právě toho submisivního poddajného muže. A je to velmi zajímavý. Naštěstí se to nebere v určitých situacích až tak úplně vážně. Dokáže se to odlehčit, ale zároveň to vlastně je... Není to úplně lehký téma. Mně se to dost líbilo. Bylo to k zamyšlení rozhodně. A doporučuju. Mám pocit, že by mohl třeba letos být i na Mezipatrech, pokud nebyl loni. Nevím. Každopádně měl by být někde určitě online k vidění. No. My jedeme dál. Budeme tady mít nejen Jake Shearse, ale celé Scissor Sisters a jejich takovej slavný počin Let's Have a Kiki, ale ta je až poslední ze tří, začíná tento nastávající segment, začíná Troy Sivan, který samozřejmě nemůže na playlistu, který je plný homo mužů, tak samozřejmě nemůže chybět.

0: turn and honey.
1: Let's have a kiki. Scissor Sisters. No, Conan Gray byl první interpret v uplynulém, mezi uplynulými třemi písněmi. A Conan Gray jsem tak jako zjistil, že tak jako pravidelně jezdí do Prahy koncertovat. Já jsem byl na jeho prvním koncertě tady a bylo to vlastně jako docela dobrý. On je to taková jako Gen Z ikona. A je to takový hodně jako hodně vykalkulovaný, řekl bych, celý, jakože hodně vypočítaný, jak co se má, jak udělat, aby to fungovalo. Nepřišlo mi to příliš autentický, ale vlastně to bylo fajn, jakože dobrý. No a Troye Sivan, tak to je samozřejmě obrovská hvězda, queer popová, údajně pracuje na novém albu. Na jeho Instagramu se teďka objevil nějaký post, kde byl na dovolený s Tavlo a snad i s Charlie XCX a mám pocit, že i Arka se tam nějak myhla a tak, takže to rozhodně 100% bude elektronická muzika. Možná, že zabrousí i do hyperpopu, co my víme. Zatím neuniklo nic. Žádná informace, žádný single, ani žádný jako teaser, tak uvidíme. No a my, kolik je 23.19, no tak to je ještě nějaký čas. A my teď už začneme, říkám si, pustíme tam i to lesbictvo a pustíme tam i nějaký to kvírstvo a nebinárstvo, tak nejdřív to bude ještě jednou Sean, píše se to s i on a já ho znám už mnoho let a vůbec vlastně nevím, jak se to čte, Sean. On už přestavila muziku, točí hlavně videoklipy pro jiný umělce jako režisér a jsou to zajímavé věci. A já mám tu muziku strašně rád a jsem strašně smutný, že už netvoří nic nového, protože to jsou fakt skvělé věci. Já jsem vlastně v úvodu hrál jeho Love Bazaar a teď si dáme Listen to the Girls, což je moje druhá nejoblíbenější od něj. No a pak je Christine and the Queens. A když jsem mluvil o transtvu a nebinárstvu, tak Christine and the Queens, tak Christine je jednu chvíli Christine, pak je Chris, a pak je zase Christine a pak je zase Chris. Tak se jim to tam nějak jako mele a měl jsem pocit jeden čas, že prochází tranzicí, to asi zase jako není. Tak úplně tak nevím. No a pak nám to uzavře Mette. To je lesbictvo, jak vyšitý, no tak to tady uděláme tak jako přechůdeček z genderu do genderu, ale hlavně je to super muzika všechno, takže se těšíme, posloucháme, doma poskakujeme, vlníme se do rytmu a tak.

Age, energická a moje nejoblíbenější písnička od Mette z jejího posledního EPčka, mám pocit, že to už vyšlo. teď se jistý, to je ta moje paměť. Mette, výborná. No a vlastně o Christine and the Queens a o Seanovi jsem omluvil předtím, tak teď nemusím dělat vlastně dlouhý vstup, je vzhledem k tomu, že se nám pomalu blíží závěr dnešního teplého proudu, který byl obzvláště teplý, protože byl protože to je vysílání po nejteplejším týdnu uplynulého roku, protože byl Prague Pride. A zároveň je velmi teplý v tom, že hrajeme dneska jenom teplé hudebnictvo. No. A teď tady máme Demi Lovato, která jeden čas vlastně tvrdila, že je nebinární. Teďka, že je s mužem, pokud vím, může to být za chvíli zase úplně jinak. Já to miluju, jak se to prostě mele, ty hormony. No a pak tam máme dvě moje oblíbené lesbindy a to si řekneme potom. Hrajeme, ať ještě něco odehrajeme, než půjdeme spát. No, koukám, že tady je dneska kardiostimulátor, který minule nebyl. Pokud si pamatuju, tak nevím, jestli na to nikdo nezapomněl, nebo co. Nevím. Každopádně Demi Lovato a její poslední písnička, kterou jsem zaregistroval a je dobrá, jmenuje se Fast. Tak pojďme.

Na René Rap mám rád tu takovou hodně nadrzlou, provokativní polohu. Mám rád její texty, které jsou docela jako drsný, ale zároveň z nich člověk jako cítí, že ona je jako citlivá a že je to tak jako živel. Mám strašně rád tu její takovou jako chytrou polohu, kdy se projevuje jako rebelka, ale zároveň z toho člověk cítí, že vlastně jako ví, co dělá a mě to jako baví. Je moc hezká, dobře zpívá, snad dokonce začínala na Broadway v představení Mean Girls, nebo jak se to jmenuje, což je muzikál, teď nevím, jestli podle filmu nebo podle muzikálu je film, nevím, to nevím, ale vím, že Mean Girls je kultovní film pro určitou generaci. A René Rap to zužitkovává, ona je i dobrá herečka, já jsem ji zaznamenal v seriálu na HBO a myslím, že se jmenovala Sexuální život něco, Sexuální život dívek, něco, seriál o čtyřech spolužečkách z americké vysoké školy, je to vlastně docela vtipný, není to nic jako závažného, ale bylo to vlastně docela vtipný a ona tam hrála a takový jakože dceru bohatých rodičů, která si v průběhu snad, mám pocit prvního jako ročníku toho seriálu uvědomí, že je lasice. No a tak a pak se na ten seriál vyprdla, protože potřebovala čas na hudební kariéru a ta jí evidentně docela šlape. Mě to baví. No a poslední čtvrthodinka. No tak jo, tak já už se s váma rozloučím, tak já už dneska budu jenom hrát, už tam nebudu do toho lézt, už tam nepolezu. A tak jo, dohráme dnešní Teplý proud, který jsem si tak pro sebe pracovně nazval jako Dozvuky Prideu. A bude nám tady hrát různé kvírstvo ještě do půlnoci, 4 hodiny, tak 3-4 písničky určitě stihneme. Tady koukám, jsou krátky, tak možná i 5. Mějte se hezky, přeji vám dobrou noc. Mé jméno je Radek Horáček, na Instagramu mě najdete jako Poodle pod tržítko Tales a moji homohudbu

Dobrý večerní či jakýkoliv jiný čas, kdy jste si na Rádiu 1 našli kardiostimulátor. Ten aktuální má pořadové číslo 267 a u jeho poslechu vás vítají obvyklí podezřelí, tedy Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl. V tradičních třech třetinách vás čeká hudba Nová průmyslová a přátelské klavírní dialogy. Nejprve se ale vydáme do lesa a k jezírku. To jezírko se jmenuje Walden a proslavil jej americký spisovatel a filozof Henry David Thoreau. Ten u něj strávil nějaký čas v izolaci od civilizace a napsal o tom stejnojmennou knihu. Ta inspirovala německého skladatele Heinera Goebbelse k vytvoření hudební paralely. Jeho kompozice Walden vznikla již v roce 1998, ale letos vyšla na CD u skladatelovy domácí značky ECM. Úvodní část, nazvanou Where I Lived and What I Lived For, Simplify, Simplify, hraje ensemble Modern Orchestra pod dirigentskou taktovkou Petera Etveše.

Holden skladatele Heinera Goebbelse posloucháme ve verzi z roku 1998, kdy byla také pořízena tato nahrávka. Od té doby vznikla a byla vydána komornější verze, tady se nám ale nabízí takzvaný expandovaný orchestr. Kromě obvyklých nástrojů v něm zasedá japonská citera koto, preparované elektrické kytary nebo daxofon, tedy dřevěné prkénko rozvibrovávané smyčcem. Klíčovou roli mají unikátní ocelové instrumenty, jejichž stavitelem je německý umělec Robert Ruttmann. Ten zde hraje například na ocelové violončelo a smyčcové zvony. A je i vypravěčem. Teď je to část nadepsaná Spring.

0: My mother does not cry, my father does not scold, for I am a little Irish boy and I am 4 years old.
1: Z Goebbelsova čtení Thoreauových lesních meditací posloucháme část nazvanou The Beanfield. A celou, přibližně hodinovou kompozici Walden najdete na CD značky ECM. A pro zvídavé můžeme dodat, že Thoreauova kniha Walden inspirovala i jiné skladatele, třeba českého Martina Smolku.
2: I did not read books the first summer. I hoed beans. Nay, I often did better than this.

Život s Brnem spjatého skladatele Aloise Simandla Piňose byl ohraničen roky 1925 a 2008. Skladatel, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog a popularizátor Piňos se jako jeden z prvních českých skladatelů věnoval elektroakustické hudbě a byl průkopníkem experimentální hudební kompozice, kombinující hru orchestru s různými technickými prostředky, například s magnetofonovým pásem. Mezi roky 1969 a 1989 měl dosti omezené realizační možnosti, rozhodl se tedy představit své elektroakustické kompozice formou kazety, šířené neoficiálními kanály, zejména legendárním spolubrňanem Petrem Cibulkou. Obsah této kazety právě vychází v bandcampové reedici a my posloucháme Speleofonii, skladbu vytvořenou v roce 1978 ze zvuků vody a krápníku v jedné z jeskyní Moravského Krasu.

I'm going to go to the next one.

Alois Simandl Piňos se pro samizdatové potřeby skryl za značku Team Alsipi. Jeho neoficiální kazetovou kompilaci nyní můžete pořídit na Bandcampu vydavatelství CS Industrial 1982 až 2010. Industriální hudba se k elektroakustické a elektronické kompozici od samého začátku hlásí jako k jednomu z inspiračních zdrojů. Vydavatelská dramaturgie je tedy neobvyklá jen na první pohled. Nám už bouří živly, první část triptychu Kontrapunkty přírody.

Multimediální stránku Piňosova díla si připomínáme ukázkou ze statické kompozice, vytvořené v roce 1970 s výtvarníkem Daliborem Chatrným. Jde o dílo pro magnetofonový pás a diapozitivy. O ty v rádiu přicházíme, pokud si ale představíme boj, který tvůrci na jedné a technika na druhé straně sváděli o přesnou synchronizaci, můžeme místo titulu statická kompozice slyšet titul zcela opačný.

Japonské slovo katarahy prý znamená srdeční rozhovor důvěrných přátel. V tomto případě jde tedy o přítelkyně, konkrétně o klavíristky Mayru Melford a Satoko Fuji, které album Katarahy natočili v roce 2024 a vydali letos v květnu na značce Rogue Art. Dvě umělkyně, které již za sebou v oblasti na hranicích jazzu a toho všeho za nimi, mají vydatnou stopu. Paradoxně, ačkoliv spolu hrají od 90. let, toto je teprve jejich druhé společné album. To první se jmenovalo Under the Water a vyšlo v roce 2007. To aktuální je sestaveno ze 7 skladeb, během nichž obě klavíristky vystřídají své nástroje, takže soustředění posluchači mohou hledat, jak se herní styl každé z nich přesouvá mezi lehce odlišně znějícími klavírními křídly. A nám již zní Signpost.

Album Myri Melford a Satoko Fuji Katahari je výsledkem koncertu na jazz festivalu Leibniz v Rakousku. Tvůrkyně přitom vycházely z předem zkomponovaných částí, které si obě přinesly a od nichž se odrážely k improvizacím, zahrnujícím občasné exkurze do nitra klavírů. Ta následující se jmenuje P.

třetí ochutnávka z koncertního alba Katarahy klavíristek Mairi Melford a Satoko Fuji se jmenuje From Sometime. Zbytek kolekce si můžete dopřát na CD nebo Bandcampu značky Rogue Art.

končí 267. kardiostimulátor. Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc se už teď těší na slyšenou za 2 týdny.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.